0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pojď zpívat, tančit, na hlas se smát, pojď zářit

0: Hit Radio Faktor.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prodej elektromobilů ve světě znovu výrazně roste. Podle Mezinárodní energetické agentury pomohla zájem zvýšit energetická krize spojená s válkou na Blízkém východě. Ve druhém čtvrtletí dosáhly prodeje rekordních hodnot v 50 zemích. Například v Indii, Brazílii nebo Austrálii se prodalo zhruba dvojnásobné množství elektromobilů než před rokem. Rozsáhlé požáry dál pustoší okolí amerického státu Washington. Plameny zničily nejméně 700 budov a domovy muselo opustit už asi 64 tisíc lidí. Požáry podpořilo rekordní sucho i silný vítr, který komplikuje práci hasičů. Úřady zatím nehlásí oběti, ale pátrají po pohřešovaných a nevylučují, že se situace ještě zhorší. Fotbalisté Sparty dnes vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole přivítají od 8 hodin večer na Letné francouzský Lyon. Pražský celek svého soupeře zatím v historii ještě neporazil. Za Lyon kvůli zranění kolena nenastoupí český reprezentant Pavel Šulc. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Léto je v plném proudu a s nimi kontroly dětských táborů. Na jihu Čech hygienici během července prověřili 105 akcí a rozdali 6 pokut za téměř 25 tisíc. Šlo hlavně o drobnější nedostatky v kuchyním, hygienickém zázemí nebo zdravotní dokumentaci. Letos je v kraji nahlášeno přes 30 tisíc dětí na téměř 350 táborech. Nakonec počasí čeká nás nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 35 až 38. Vydrží polojasno na odpoledne a k večeru, ale místy dorazí bouřky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné ráno, 6:03. Jsme s vámi my tři. Hezký den.
2: Krásný úterý.
3: Ahoj.
1: Ahoj, David, Michal a Jasmin. No a taky písničky Katy Perry, Firework, tím začínáme. Jdeme na to.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle je vaše ranní nálož parádní muziky. Benson Boone, Hit Radio, 9 minut po 6. Hezké ránko. Zajímalo by nás, do jaké poloviny národa patříte, jestli vám to teplo nevadí, nebo jestli se těšíte, až to skončí. Já jsem teda s váma v té druhé skupině. Co vy? Co vy dva tady?
1: Mně se poslední dobou strašně špatně spí, takže já jsem určitě s tebou v té skupině.
2: Já taky, doma se snažíme přežít a prostě nejde to. My vlastně pořád jenom spíme, od té doby, co přijdeme domů, tak ležíme, abychom to jako přežili.
0: Takže vy jste si nezavřeli okna přes den a dveře?
2: Zavřeli, ale bohužel máme být na fakt špatnou stranu.
1: Micha už zase radí, jak přes bojovat.
0: No, já mám doma nádherně, teda opravdu to funguje, doma máme krásně, nicméně kde není krásně, je údolí smrti, nevím, jestli jste to četli. 53 stupňů tam naměřili, což vlastně, když to sčotnu, tak je od dnešních 40 nebo kolik má být už jenom kousíček.
1: To už je tak daleko není.
2: Je to nejteplejší místo na světě, myslím si, že ten úplně jako největší pík, co tam naměřili, bylo 56,7 nebo něco takového, což taky není daleko.
0: Já teda musím říct, ne, že bych se chtěl chlubit, ale hlásím se k návštěvníkům údolí smrti a těch 50 stupňů, co jsem tam zažil, bylo o dost snesitelnějších než 40 v Praze teda. Jo, je to trošku jinačí a hlavně člověk je na dovče, že jo, tak mu to tak jako úplně nevá. Takže úkol zní, úkol pro dnešní den, úkol pro úterý, přežít to. K tomu nám dopomáhají hity a Hit Radio, Temper City, Self-Aware, tohle je novinka ve vašem playlistu a na to jsem se strašně moc těšil, protože my to tady vlastně hrajeme úplně poprvé teďka spolu ve třech, že jo?
2: Mm-hmm.
0: Je to tak? No tak pojďme na to, pojďme si to užít. 6.11, hezké ráno.

0: Tohle je Avril, tohle je Hit Radio. 7:15, 3 minuty k tomu. Dobré ráno.
1: Většina lidí si po 30 blbě lehne na polštář a ví o tom další 3 dny. Mm-hmm. A pak jsou tady lidi, to byl souhlas z tvý strany, který si řeknou, víš co, já přeplavu celý Balt, to se ještě nikomu nepovedlo. Tak to přesně udělal Polák, který se jmenuje Bartoloměj Kubovsky a stal se tak prvním člověkem, kterýmu se to opravdu povedlo. A to pozor, až na 3. pokus, protože 2x málem podlehl podchlazení a i přesto se tam vrátil. Takže hustý.
0: To je bourák. Já mám problém přeplavat 5 bazénů.
1: On plaval neuvěřitelných 47 hodin v kuse a pak úplně padnul vysílením. Pochopitelně.
0: Já to nechápu. Podle mě tenhle nápad musel vzniknout v hospodě. Jo? Já úplně vidím, jak sedí u toho pivka a říká mu. Ale já, o cože nepřeplaveš ten Balt? No jasně.
1: A my tady máme mezi sebou plavce, tak dokáže si dej představit?
2: Já jsem plaval maximálně asi hodinu. Takže to, že bych plakoval ještě 47x díl.
0: Kam splavala hodinu?
2: No bazén, tam a zpátky.
0: Jako?
2: Co jsi myslel?
1: Nebože.
2: Jako do Hamburku, jo?
0: Třeba.
2: Doplavat k moři, to by bylo cool.
0: No jasně. Tak možná to někoho napadlo, nevíme, jo? Tak víme, kolik stojí benzín a nafta, jo? Není to úplně blbej nápad. Co není špatný nápad, jsou další hity Imagine Dragons, taky Poetika. No a samozřejmě vám řekneme i, jak to v úterý ráno vypadá na cestách. Bude aktuální doprava.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej!
5: Hej,
4: kamarádi!
6: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
7: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
8: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
7: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
9: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
10: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
9: Stand-up, balet, timber sport.
10: Zážitkový doprovodný program.
9: A 7 skvělých koncertů.
10: Hlavní hvězdy.
9: Totální nasazení. A David Kraus.
10: A Gypsy Brothers.
9: Přijďte na festival.
10: Mirotické setkání, loutek a hudby.
9: 14. a 15. srpna. mirotickesetkani.cz.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor, v Českých Budějovicích ulice U dráhy je dočasně neprůjezdná. No a pracuje se taky v Táboře, kde omezení čeká v Jeronýmově ulici. Je tam dočasně zúžená vozovka.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: práci. Přejeme vám dobré ráno, přesně o 6:30 posloucháte Hit Radio a teď je tu ranní update.
1: Ranní update.
2: Serena a Venus Williamsovy se mají znovu představit spolu na kurtu. Legendární americké sestry dostaly divokou kartu do 4 hry na turnaj v Cincinnati. Pokud nastoupí, půjde o jejich první společný zápas po zhruba 4 letech. Nový snímek o pavoučím muži přepsal historii kin. Film Spider-Man z Brusu Nový den utržel v Severní Americe za premiérový víkend 360 milionů dolarů a překonal dosavadní rekord snímku Avengers Endgame z roku 2019. Rodinná dovolená nemusí být jen prací pro matku. Odborníci doporučují rozdělit si povinnosti mezi všechny členy rodiny. Jen když se do péče o děti i organizace zapojí oba rodiče, může si dovolenou skutečně užít a odpočinout si i žena.
0: Já si myslím, že každý chlap pomáhá, jenom každý má tak jako různý měřítko té pomoci a u někoho je lepší, když nepomáhá.
2: A taky každá žena si to možná jinak uvědomuje, že jo? To už to, že muž připraví vůz, že natankuje, i to jsou přípravy.
3: No tak taky se, a teď se bohužel nezastanu žen, ale kolikrát se stane to, že žena jako chce pomoct, ale řekne, že nechce, že jo, muž to veme vážně. Takže...
2: A nebo naopak nechce pomoct, protože si to všechno chce udělat sama. Přesně. Pak je protivná.
0: Mně se líbilo, že jsi do té pomoci dal tankování, jako co je těžký na tom zastrčit pistoli do nádrže.
2: No nic, už to je samo o sobě pomoc přece.
0: Jasně. Davide, my tady pro tebe něco máme, jo. Ty jsi včera odešel a přišla hlasovka.
4: No ahoj, tady Iva. Já jsem myslela, že jste český rádio a tak by mě zajímalo, co znamená ranní upgrade. Jestli byste to třeba nemuseli říkat česky. Zdravím vás, ahoj.
0: No, je to ranní update, to je první věc.
2: Tím jsme začali.
0: Ale tak...
3: Aktuality Davida Jošta.
0: Aktuality Davida Jošta, nebo jak to pomenovat, nebo Joštoviny.
3: Jošťárny.
0: Tak dáme Jošťárny zase za hodinu.
2: Dáme.
0: Nebo jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli vás napadá nějaký lepší název, jak byste tady mohl Davidův ranní upgrade a update jmenovat, klidně nám to napište, budeme rádi za tipy. My jsme teda to český rádio, no. Pretenders, Don't Get Me Wrong, tohle vás bude moc bavit, tohle je srdcovka od nás tří. Připomínáme, srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Je jich 5 a jednu vybíráte jako tradičně vy. Tak hezké ránko.

0: uších Erik Pritz, Call on me. Tohle je Hit Radio, chvíli po 6:30. Hezké ránečko.
1: Ono se říká, že muži a ženy přemýšlí úplně jiným způsobem. A mně se to zase jednou potvrdilo. Seděli jsme včera s Kubou v kavárně s mým přítelem a on byl strašně zamyšlený, ale to jste v životě neviděli. To bylo, jak kdyby chodil na matfiz a teďka měl nějaký jako strašně složitý příklad nebo přemýšlel nad smyslem života a mně to přišlo jako divný, jo. Tak na něj koukám a říkám, co je, na čem přemýšlíš? A on úplně vážně, přísahám, fakt s úplně kamennou tváří říká, jestli půjdu na záchod tady nebo až v kanceláři.
0: Cože?
1: Jako jestli půjde na záchod v kavárně a nebo v kanclu. A já tohle to nechápu, protože my ženy si často myslíme, jak prostě přemýšlí, jak se s náma asi jako rozejde, nebo co jako kde provést, nebo co přesně je tady najednou v hlavě na matfizu. A vy řešíte takový kraviny přitom.
2: A nebo přemýšlel přesně nad tím,
1: nad
2: o čem jsi teďka mluvila.
1: A pak to zamaskoval, jasně.
2: Přesně. A ty jsi úplně zaskočila otázkou. Tak odpověděl prostě první blbost, která mu přišla do hlavy.
0: Tebe bych teda nechtěl za přítele, Davide.
1: Ne, ale opravdu, jakože...
2: Hele, otázka, která visí ve vzduchu, jak to teda nakonec dopadlo?
1: Přesně. Nakonec až v kanclu, no.
0: V kanclu. A jste spolu?
1: Cože? Jsme spolu. Nicméně, co jsou podle vás takový ty fakt jako rozdíly, nad čím přemýšlejí chlapy, nad čím přemýšlejí ženy?
2: Jestli si dám ještě jedno pivo, nebo už ne?
0: Asi. Já nechci nikoho urazit, jo, to bych se nedovolil. A mně přijde občas, že moc nepřemýšlíte, Jasmin.
1: Jo, takhle.
0: Jakoby.
1: To říká ten pravý, byť Dave.
0: Co? Že jo, řekni, potvrď to.
2: Kývu.
0: No, největší rozdíly, no tak já, takhle. Mně se ukázalo, že muži a ženy mají prostě každý jiný svět, jo, že vy, co nechápete u nás, tak my prostě nejsme schopní pochopit u vás. A to není urážka, to tak prostě je, jo.
1: Že Venuše, Mars funguje teda.
2: Jo,
0: absolutně.
2: Já bych to prostě uzavřel.
0: A, absolutně.
2: Každý jsme jiný.
0: Absolutně.
2: Ale tohle se líbí všem.
0: Jo, já to čekám, že to tam pošleš, Davide. Lucenzo, Don Omar, Danza Kuduro, za chvíli taky Leony a aktuální doprava, tak hezké ráno všem ženám i mužům.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči s možnými kolonami taky dnes ráno počítejte na příjezdu do Budějic směrem od Krumlova. Zdržíte se na křižovatce v Plané u letiště, kde se dočasně projíždí pouze Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Leony na Hit Rádiu, dobré ráno. Máme pro vás takovou intimní otázku. Berete si sebou telefon na toaletu? Co vy?
1: Ano.
0: Co Jasmin?
2: Jako někdy.
0: Takhle, ale přiznej se.
2: Mně to přijde vlastně hnusný, ale někdy se to stane.
0: Tak já jsem teda s Davidem, že člověk si to vezme a tak se to jako zapomene a scrolluje, že jo, víme. Dřív se četli osvěžovače vzduchu a luštili se křížovky, dneska se prostě scrolluje a tohle nám chtějí zakázat šéfové v práci. Jo, pozor, firmy vytáhly nový data a tvrdějí, že na toaletě s telefonem v ruce stráví člověk průměrně 35 minut denně. V práci. 35 minut denně.
2: Jakože teda 35 minut, co by ses mohl věnovat normální práci, jasně? Tak se zašiješ tam.
0: Aha, a scrolluješ na tom. Na
1: to máš dalších 30 minut na cigáru, 30 minut na kafe a pak z toho dne za stolik nezbyde.
0: Jasně, a pracuješ 2 hodiny ve finále. Ve finále, ale já si říkám, že jak dřív byly, pamatujete, dřív byly píchačky, jak se strkali, Jasmin, tak nikam bych vám dal vidět výraz Jasmin, to se do toho strkali takový karty, já si pamatuju, když jsem chodil tenkrát za tátou do práce, když končil, tak jsem mu tam vždycky strčil a ty jsi to vlastně odpíchla jako konec směny.
2: Jo takhle, no jasně,
0: no,
2: tak už
0: tak vím. Tak tohle, tak možná tohle, kdyby bylo prostě třeba nově, by mohli zabít zpátky.
1: Jaký turniket na záchod třeba.
0: Přesně, vždycky by to píplo a Jarda jde zase na záchod, tak tam bylo dlouho, tak 14 minut, dobře. Pojďme na muziku. Kamrad V-Mine, pokud nás třeba posloucháte na tom místě, kam chodíte sami, tak vás zdravíme a už stačilo, jo? Už pojďme zase. Šup, šup, do práce. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Extrémní vedra letos přejí vosám. Kvůli horku a suchu rychle rostou vosí hnízda a hmyzuje výrazně více než obvykle. Přibývá proto výjezdů hasičů i záchranářů k lidem po vosím bodnutí. Největší nebezpečí představují vosy pro alergiky, u kterých může bodnutí vyvolat vážnou reakci. V Česku padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Moravě. Ve Strážnici meteorologové naměřili 39,9 stupně Celsia, což je nejvyšší teplota v historii měření na Moravě. Rekord pro 3. srpen potom padl na třetině dlouhodobě měřících stanic. Meteorologové navíc upozorňují, že dnešek může být ještě teplejší a na Moravě může poprvé padnout hranice 40 stupňů Celsia. V Dánsku začala platit delší povinná vojenská služba. Noví branci budou nově sloužit 11 měsíců místo dosavadních 4. Poprvé se povinná vojna vztahuje také na ženy a armáda zároveň zvýšila počet přijímaných rekrutů. Dánská vláda změny zdůvodňuje zhoršenou bezpečnostní situací v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Na jihu Čech se loni stavělo výrazně víc než předloním, dokončeno bylo téměř 2000 bytů, o čtvrtinu více a každý pátý vznikl v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se nejvíce staví na Lipensku, Šumavě a v okolí krajského města. Naopak v 25 malých obcích nevyrostl za posledních 20 let ani jediný byt, polovina z nich je na Strakonicku. Dneska hlavně hodně pijte, na jihu naměříme i 38 ve Skýnu, odpoledne a večeru, ale předpověď slibuje, že nás místy schladí občasná letní bouřka.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Hit Radio. Dobré ráno, šampione!
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásné ráno.
13: Hezký úterý vám všem.
14: Snídaně šampionů.
13: Touhletou dobou jsou v plném proudu festivaly, dovolený výlety na chaty a tak dál a tak dál a vzniká tam nejvíc letních románků a my se na ty vaše letní románky za chviličku podíváme.
12: Letní lásky za moment, David už přikivuje.
15: Jenom, že to je dobrý téma.
12: To bude velký. Tak pojďme na muziku. Tim Berg neboli Avicii, Sea Romance na Hit Radio v 7.02.
5: Hit Radio Faktor.

0: Sick Romance, Timberg, Avicii 706, Hit Radio.
1: Léto je takový zvláštní roční období, jo. Stačí západ slunce, dva koktejly, procházka po pláži a hnedka máte pocit, že jste našli lásku svýho života.
0: Já jsem myslel, jak jsi začala s tím stačí, tak si říkám, neřekne stačí kapka, seš taťka. Ale to vlastně taky k těm letním láskám jako patří, jo.
1: Ale opravdu se tohle děje a pak začne pondělí, návrat do práce, vy si říkáte, tak jak já se z tohohle jako vymotám. Zažili jste něco takového?
0: Zažil zase Davide někdy letní lásku?
2: Já jsem o tom vždycky jenom snil, jsme vždycky jezdívali s našima na dovolenou k moři, říkal jsem si, tamhle sta nebo tamhle sta, nikdy mě žádná nechtěla, no.
1: Já to mám teda úplně stejně, že jsem vlastně vždycky, když jsem byla na dovolený, tak ale jsem tam byla s přítelem a vlastně jsem tohle nikdy nezažila, takže taky jenom to mám v hlavě, že někdy nějaká letní láska, takhle, že to někdo prožil.
0: Já se nemusel jít ani na dovolenou, abych prožil letní lásku a Cerekvice nad Loučnou, to je u Vysokého Mýta, letní láska. Simona. Hmm. Já celkem často přes Mýto jezdím i kolem Cerekvice, tak si vždycky tak jako vzpomenu.
2: Popiš nám, jak vypadala ta Simona. A buď konkrétní.
0: Byla hezká. Ale to už je, ježiš, to už je let. To je třeba 15 let zpátky. 12, 10, 7.
1: No, tak to je jedno. Nicméně, co se taky často děje, je to, že se někdo zakouká do, jak se jim říká, animátoři na těch dovolených.
2: No jasně. Nebo plavčíci.
1: No nebo.
0: No jo. Ty, jak se bavíš o těch animátorech, tak to se mi připomněla jedna známá, už jsme se teda dlouho neviděli, tak přesně takhle byla v Egyptě, zamilovala se tam do animátora, měla s ním dítě a on ten Egypťan nějak to jako celý jako líbnul, opustil, a není, jo. Ale má teda krásnou holčičku, jo, taková kudrnatá, taková trošku opálená, fakt jako hezká, jo. Takže věřím, že se to děje, vy máte nějakou zkušenost takovou, nebo jako ne vy konkrétně, ale...
1: Já mám nemáš v Egyptě.
0: Nemáš Davide nějaký děti v Egyptě?
2: Snad ne, takhle, snad ne.
1: Já taky ne, ale znám taky takový slečny, který si vlastně naprnkli přesně v Egyptě, animátora a jako je to častý případ.
0: To mě řekni, ty jsi teda žena, nemáš tu zkušenost, jo, ale představ si, že teda jedeš do toho Egypta, k tomu bazénu, ten animační program a teďka to bára, bára, bára, bere, mu tam tancuješ, jo, prostě v těch plavkách. To se jako zamilujete takhle jako rychle?
1: No ne, jako asi...
0: A to vám není jasný, že ten animátor tohle stejný dělá s dalšíma prostě přesně, s celým hotelem? Jako.
1: To přesně je důvod, proč bych do toho nešla, protože mně je jasný, že to tam dělá se všema, že jo?
0: Pojďte nám dát vědět vy, jestli jste zažili někdy nějakou letní lásku, ať už třeba v Egyptě, nebo prostě normálně, jo? Takový...
2: Normálně.
0: Takový nějaký vzplanutí, jestli jste se někdy fakt třeba i blbě zamilovali a kolik platíte na alimentech, to nás zajímá.
1: A jak jste to pak vyřešili, pokud jste to chtěli opustit, že jo, po vystřízlivě.
0: Tak, WhatsApp znáte, 777-937-777, tady nám můžete nahrát hlasovku anebo poslat zprávu. My k vám posíláme další hity, Radleton Bloodrunner.

0: Offenbach, Overdrive, Hit Radio, 7:45. Tak co ty vaše letní lásky? Ptali jsme se, jestli jste někdy zažili nějaké letní vzplanutí, jestli jste se třeba někdy zamilovali úplně blbě a jestli vám to třeba vydrželo.
1: Napsala Radka, hezké ráno, jedno úsměvné splanutí lásky, i když ne letní. Do mateřské školy před lety chodili amatérští herci udělat mikulášskou nadílku a v uvozovkách náš Mikuláš se zamiloval do čertice a přivedl ji do jiného stavu. Další osudy téhle lásky neznám, ale snad se jim narodili jen samý andílci.
0: No jo, já si pamatuju, vždycky chodil čert k nám do školy, já jsem se ho bál, měl teda strašně dlouhý ocas, jo. Takže chápu, no.
2: Jak to s tím souvisí?
0: To ne, takže jsou prostě divoký ty čerti prostě, jo, to je hnedka. Taky tady máme další zprávu od Ivči. Ahoj, před 21 lety jel takhle na dovolenou Spartou do Polska, teď již můj manžel. Náhodou si udělali přestávku na koupališti v Šumperku, no a za půl roku jsem se přestěhovala 300 km za ním. Někdy to prostě klapne.
1: To je hezký.
0: Taková zastávka v Šumperku a je to.
1: Verča, ahoj parto, zažila jsem dvě letní lásky v jednom létě. A největší trapas byl, když jsem si pak spletla jejich jména. Radim a Adam. Nakonec jsem to ukončila s oběma, neb to nemělo budoucnost a bylo to jen chvilkové popláznění na vesnických zábavách.
0: No tak, kdo zažil někdy vesnickou zábavu, tak to se ti splete ty jména, no. To najednou nevíš, s kým seš v tom lese, jako nevíš, jestli to je Ondra nebo Petr, že jo, Markéta nebo Ivana.
1: Vestaj, vesnické tajemství.
0: Vždycky to neznám. Vestaj.
1: Když se ti pak narodí někdo, o kom nevíš, no.
0: Tak to je velký vestaj. Taky tady máme hlasovku od Ivči, už to hledám, už to pouštím.
3: Krásné ráno, rádio. Tak já teda mám zkušenost. My jsme byli s mýma rodičema, bylo mi 15, na mojí jako poslední dovolený s nima. Byli jsme v Chorvatsku a byla tam velká parta Italů, Italek. No prostě celkově hráli jsme volejbal a fakt jsme ho hráli denně, snad celý den prostě a sešla se nás tam fakt super parta. No s tím jedním Italem jsme se dali do řeči a úplně prostě úžasný, nádherný, fakt prostě ta krásná letní láska. A oba dva jsme plakali, když jsme jeli domů, bylo to fakt krásný, takový nevinný, oťukaný prostě, že jo, nic tam nebylo.

0: jsem se dostal na té formule, když už jsem to měl tak rozehraný teda s Italem. Mě zajímalo, jak se dáš s Italem do řeči? Vypadá to nějak...
1: Michal tady gestikuluje klasicky takhle, italský.
0: Takhle, škoda, že to nemůžete vidět, jo, ale asi víte jak. No, když jsme u těch letních lásek. A bychom si mohli jednu letní lásku zahrát, máme to tady zhudebněný od Miraj, Summer Love. Tak kdo jste to někdy zažil, děkujeme vám za zprávy, a kdo jste to zažil a úplně jste se k tomu nechtěl veřejně přiznat, tak i tohle je pro vás. Miraj, Summer Love, Hit Radio, 7.18, hezké ráno.

0: Summer Love, tohle Soumeraj, tohle Hit Radio v 7 hodin 20 minut. Už za malou chvíli budete soutěžit o komplexní péči pro podporu růstu vlasů a taky unisex parfém. O tom bude rychlá pětka, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia. No a co vás zabaví z muziky, bude tohle, to je Shakira. A taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně dnes ráno na trase Třeboň-Suchdol nad Lužnicí. Pohybuje se tam vozidlo údržby, které vás může nárazově krátce zdržet. Dávejte si tam při projíždění pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Tohle je velký léto. Shakira, Whenever, Wherever na Hit Radio v 7.28. My jsme Michal, Jasmina, David a David pro nás má jeho jošťákoviny.
1: Jošťárny.
0: Jošťárny. Ranní update.
2: Generace Z mění vztah k alkoholu, mladí lidé po celém světě pijí méně než jejich rodiče a stále častěji volí nealkoholické nápoje nebo úplnou abstinenci. Tento trend už dopadá i na výrobce alkoholu, jejichž hodnota v posledních letech výrazně klesla. Obezita ve středním věku může zvýšit riziko demence. Nová studie ukazuje, že je u takových lidí riziko vzniku vaskulární demence o 60% vyšší. Podle odborníků je proto důležité hlídat si nejen hmotnost, ale také krevní tlak, který hraje při rozvoji onemocnění zásadní roli. Chorvatská letoviska bojují proti rezervování míst na plážích. Ručníky, lehátka i další věci ponechané přes noc na veřejných plážích nechávají města odvážet. Chtějí tak zabránit tomu, aby si lidé blokovali nejlepší místa ještě před příchodem ostatních návštěvníků.
0: Tak hold, all inclusive je all inclusive, ne?
2: No je to takový zajímavý, že vlastně dovolená, která by měla být takovým obdobím klidu, která stejně evokuje potřebu jako soutěžit o to nejlepší místo.
1: Mě to vždycky vytáčí a mám radost, když jsem na hotelu, kde to je výslovně jako zakázaný, napsaný a opravdu, když to někdo udělá, tak ty ručníky vemou. To se mi nám stalo teďka. Ne, že bychom mi je tam dávali, ale nějaký ty lidi z hotelu a měla jsem radost, že to takhle bojkotujou.
0: Takže ty to neděláš, David by si přivstal.
2: Já bych si klidně přivstal.
0: No, mi to jasný, no.
2: Co ty?
0: To je jedno. Pojďme soutěžit. Každý den soutěžíte o Hairbooster Herbarium o Thomas Arsov, komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
1: A k tomu taky unisex parfém sluní santalového dřeva, fialky a růže.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.33, pojďme soutěžit, dneska ráno.
1: Rychlá pětka.
2: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomáš Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a připomínáme, že Tomáš Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. No a o tohle všechno si zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Jak je v Krumlově? Jaké tam máte počasí? Taky takový
3: no,
0: vedro.
3: No nádherně, dneska bude asi vedro.
0: asi velký vedro. A jsi na to nějak připravená? Máš nějaký trik, jak se tomu jako úplně, jak se prostě neupíct?
3: No, budu v práci pod klimatizací, asi tak nějak, no. To je můj trik.
0: Šťastná to žena, šťastná. A možná budeš šťastnější, když zodpovíš 5 otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké pohoří leží na severu České republiky a je v něm Sněžka?
3: Krkonoše?
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje oblíbená kostkovaná hra s černými a bílými poli?
3: Člověče, nezlob se. Šachy.
0: Jo. Bomba.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje přípravek, který se používá po šampónu pro snadnější rozčesávání vlasů?
3: Kondicionér.
2: Jo.
0: Máš pravdu.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, jak se jmenuje pták, který budí ráno svým kokrháním?
3: Kohout.
0: Ano.
2: No a poslední otázka. Co vyrábí včely z nektaru květů?
3: Medíček.
2: Medíček!
0: A medíček, poslední otázka, která tě dovedla k výhře, vyhráváš produkty Tomáš Arsov. Ty jsi mimochodem napsala, Renčo, chci soutěžit no. o Tomáše a svěží kudrlinky. Tak, takhle, jako sám Tomáš, ten teda není součástí balení, ale produkty Tomáš Arsov, ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Děkuji moc krát.
2: Gratulujeme.
3: Tak to... Přeji vám krásný horký den.
0: Děkujeme. Ty to zvládni v práci a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit. Měj se, Renčo, ahoj.
3: Děkuji,
2: ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Ještě mě to nepřešlo. Jak to máte vy s tímhle songem? Miluju Eva Farná, Miraj, vzpomenej si Hit Radio v 7.39.
1: Pokud máte pocit, že už vás lidská hloupost nemůže ničím překvapit, tak za chvíli vám povíme o pánovi, který vypustil roj včel přímo na čerpací stanici.
0: Naprosto famózní příběh, pokud jste to neslyšeli, tak si na to rozhodně počkejte. No a jak to vypadá na cestách, jak to vypadá na silnicích, tak to poradíme. Za malý moment aktuální doprava, no a taky samozřejmě další skvělý hity. Damiano David, Born with a Broken Heart, taky Taylor Swift. Počkejte na to.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Jaso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si taky dnes ráno dávejte na dálnici D3. Omezení dál pokračuje v tunelu Pohůrka, kde probíhá pravidelná údržba. Projíždí se tam obousměrně jen jedním tubusem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je Taylor, tohle je Hit Radio v 7.51. Nejlepší historky píše sám život, máme tu naprosto legendární příběh, který nevymyslíte a který se stal na benzínce v Jablonci nad Nisou. Možná jste o tom slyšeli, pokud ne, tak vás to určitě pobaví. Muž na pumpě vypustil roji včel, protože chtěl vědět, jestli se sami vrátí domů. A to mi přijde úplně skvělý, jo. Doslova se tady píše, muž nejprve zaparkoval před vchodem do prodejny, koupil si kávu a chvíli ji popíjel. Pak se obrátil na zaměstnance pumpy stojícího venku. Já vám tady vypustím svoje včely, jo? Mě zajímá jenom, jestli se sami vrátí domů. Sdělil překvapenému pracovníkovi.
1: Proč to dělá na benzínce a ne někde na louce?
0: No, nevím, někoho mě se ptej, jo. Ale co se jí píše, že tak celý děj mohli strážníci sledovat z kamerových záznamů na benzínové čerpací stanici. A já se ptám, záznam kde? Protože nevím teda jak vy, ale já to potřebuji vidět. Jestli mě slyší někdo, kdo to má na starosti a ten záznam má, prosím vás, nahrajte to někam na internet, protože tenhle záznam z legendární akce teda potřebujeme vidět, jo. Nicméně, jak slíbil, udělal, otevřel kufr, vyletěl z něj velký roj, muž nasedl do auta a odjel. A teďka co se stalo? Část roje odletěla pryč, ale část vletěla rovnou do prodejny mezi zákazníky.
1: Takže ale to proč to dělal? No, aby se vrátili domů, nevrátili teda.
0: No, já nevím, no uletěli mu včely, jo. Nicméně, co jsem našel na internetu, tak každá včela ví přesně na centimetr, kam má doletět zpátky a okruh letu má maximálně 5 kilometrů, jo. Já se teda přiznám, se jednou jsem na sosený domů netrefil, ale to je jiný příběh, jo. Takže tady nad tím příběhem visí obrovský otazník, jo. A vrátili se teda?

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi nakupují na internetu častěji než dřív. Za jeden nákup ale většinou utratí stejně jako v minulých letech, nejčastěji mezi 500 korunami a 2000. Novým trendem je rozložení větších nákupů do několika splátek. Podle průzkumu nakupuje online už 95% Čechů. Nejčastěji si objednávají zboží dvakrát až třikrát měsíčně. Odborníci očekávají, že obliba online nakupování bude dál růst. Ve Spojených státech zemřeli první dva lidé na cyklosporózu. Střevní onemocnění způsobené parazitem se nejvíce šíří ve státě Michigan, kde evidují přes 11 000 případů. Úřady nákazu spojují hlavně s ledovým salátem podávaným v restauracích Taco Bell. V celých Spojených státech už lékaři potvrdili více než 18,5 tisíce případů. Rekordní sucho začíná citelně dopadat na evropskou ekonomiku. Nízké hladiny řek omezují lodní dopravu, komplikují přepravu zboží a snižují výrobu elektřiny. Problémy mají také zemědělci, kteří po Dunaji obtížně převážejí letošní úrodu. Podle odborníků budou muset evropské státy kvůli častějším obdobím sucha přizpůsobit dopravu i energetiku novým klimatickým podmínkám. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Léto je v plném proudu a s nimi kontroly dětských táborů. Na jihu Čech hygienici během července prověřili 105 akcí a rozdali 6 pokut za téměř 25 tisíc. Šlo hlavně o drobnější nedostatky v kuchyni, hygienickém zázemí nebo zdravotní dokumentaci. Letos je v kraji nahlášeno přes 30 tisíc dětí na téměř 350 táborech. Nakonec počasí čeká nás nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 35 až 38, vydrží polojasno na odpoledne a k večeru, ale místy dorazí bouřky.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Stále jste tady? No tak hezké ráno.
11: Hezký úterý.
6: Snídaně šampionů.
10: Vstupujeme do poslední třetiny úterní snídaně, takhle jsem to chtěl říct. A lidi, nevím, jestli jste to slyšeli, ale příští týden nebude fungovat gravitace. Vypne se. Normálně vesmír. Hotovo, slyšeli jste o tom?
11: Ne.
10: No tak počkejte, za chvilku to proberem. David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis. Hezké ráno.
6: Hit Radio Factor.

0: 6 minut po 8, Hit Radio v uších, dobré ráno a už si pište do kalendářů. Příští středu, 12. srpna ve 14 hodin 15 minut, se radši něčeho držte, protože na 7 sekund vypadne gravitace. Takhle, pravděpodobně ne, ale internetem se šíří zpráva, že právě vypadne gravitace a všechno bude lítat vzduchem, jo? A ve facebookové události, což je trochu strašidelný, je 50 tisíc lidí a já si říkám, mě by zajímalo, kolik lidí z těch 50 tisíc tomu fakt věří, že teda vypadne gravitace.
1: Ono to jde totiž takhle, no. A je vypnuto prostě.
0: No přesně, gravitace. No, přesně, ale přijde, bude příští středa, čtvrt na tři a najednou. Ctě.
1: Nic, počkej. Nada.
0: Pět, šest. A dobrý, tak a gravitace funguje. Co zpátky nohama na zemi. Tak já nevím, no já, mně to přijde, že to je asi něco jako ten tvůj sraz fanoušku škrabání brambor na Pražském hradě, co jsme tady řešili minulý týden.
2: Jak jste si to užili nakonec, se ani nechlubila.
0: A bylo to teda, ne?
1: Co já vím. Nicméně, opravdu jsou lidi, kteří tomu věří. A mě zajímá, jestli vy nebo někdo, koho znáte, jste někdy věřili nějakým konspiračním teoriím. Protože já znám člověka, který jako fakt hodně, hodně věří na mimozemšťany, což oni jako by někdy můžou být. Ale on má jednu specifickou představu a fakt je z toho jako úplně mimo. On se z toho fakt úplně pomát a řeší to denodenně, což už je ten horší případ potom.
0: Tak já nevím, jestli můžu mluvit i tady za Davida, tak rozhodně věříme, že Země placatá teda. Tam bych asi začal. Chemtrails, jasně. To, co vidíš na obloze, to, co je za letadlama, tak to nás normálně kropějí.
1: Čipy máme.
0: Čipy. No jasně, ježíš, od covidu, ne? Jak jsme se očkovali. Byl Gates, to všechno sleduje. Jsme očipovaní. No nevím, já teda ničemu nevěřím, ale měli jsme souseda, který si myslel, že nás kropějí ty chemtrails, no. Tak jako to nevysvětlíš, no. Ale dobře, takhle, hele, každý ať má svůj názor, jo. Já teda nevěřím asi žádný konspirační teorii. Co vy dva?
2: Taky ne.
1: Taky ne.
0: No ale určitě mezi váma někdo je, kdo třeba, ale ani nejde o konspirační teorie, ale spíš čemu jsme věřili, když jsme byli třeba malí, jo? Protože člověk, když je malý, tak mu rodiče něco nakukají a on se to nese a pak třeba ve 30 zjistí, že mu tak trochu kecali, jo? I když to mysleli jako hezky.
1: Takže ať už to je takováhle věc, nebo opravdu i konspiračky, dejte nám to vědět na 777-937-777.
0: Přes WhatsApp budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, ale potěší nás i klasická zpráva. Teď Ava Max, Sweet But Psycho na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio, taky Linkin Park. Je přesně 8:45 a my vám přejeme krásné ránko. Probíráme tady konspirační teorie. Protože příští týden má na 7 sekund vypadnout gravitace na celé Zemi. Přesně ve 3:15 12. srpna. Myslíme si, že to asi tak nebude, ale někdo tomu věří.
1: Ptali jsme se, jakým konspiračním teoriím nebo obecně věcem i třeba v dětství, co vám řekli rodiče, věříte vy nebo jste věřili, tak pojďme na vaše hlasovky.
0: Třeba od Honzy.
2: Zdravíčko, dobré ráno, tak já jsem jako věřil, že se něco stane, ne že bude vyložený konec světa, ale věřil jsem, že se něco stane v ten rok 2012. To bylo hodně takový jako zmiňovaný, to bylo, tomu věřilo taky hodně lidí, si myslím. No tak prostě jsem se toho chytil a věřil jsem tomu, no a tak byl jsem hodně mladý, no.
0: Já s tím souhlasím, nevím jak vy, já jsem tomu věřil taky.
3: Jsme dokonce byli v kině.
0: To byl film?
3: Na nějakém filmu.
0: To byl film a myslím si, že byl strašně dlouhej a nic se nestalo. Přežili jsme to, bohužel.
1: Mě bylo 13 tu dobu, takže jsem to moc jako neřešila, ale film jsem viděla a to bylo dobrý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ivči.
4: Krásné rádio znova, tady Ivča. No, u nás na Klatovsku, tak vlastně my máme nádherný výhled na Šumavu. A nejenom naší českou, ale i bavorskou a máme tam Hohenbock. To jsou ty dvě věže, určitě to znáte. A já, když jsem byla malá, tak jsem strašně, strašně dlouho věřila tomu, že to je holčička s chlapečkem a jako obří. Jsou to dva obři a je to holka s chlapečkem a jdou prostě někam. Takže tomu jsem věřila strašně, strašně dlouho. Až potom samozřejmě už jsem byla starší a starší, tak jsem pak jako si říkala, že jsou to pouze věže. Ale tím chci říct, že ta dětská představivost je nádherná. Tak mějte krásný den.
0: To je pravda, s tím taky souhlasím. Taky tady mám hlasovku od Radka.
5: Dobré ráno, přátelé. Tak jako malý kluk jsem věřil všemu. Asi jako každý dítě. A hrozně rád bych u toho zůstal, protože to byla nádherná doba. Když jsem věřil, že je Ježíšek, že je čert a Mikuláš.
0: Ten je. Prostě,

0: Ten člověk do nás hustil neskutečné historky za celou dobu, co jsme s ním pracovali. No, i takový jsou. Tak krásný den, přátelé, všem.
1: To bylo normálně, jak kdybych si pustil, v čem to bylo, Pupendo, ne? Paraganská padina, ne?
2: Počkej, brácha, ty chceš říct, že kecám.
1: To má odpružíš, jo, ale pozor, to musí být střední levina, jo.
3: Ještě tu máme zprávu od Davida z Brna. Dobré ránko, já pořád trošku věřím na Lochnešku, i když je mi jasný, že není, ale i tak.
1: Tak to pozor, to se budu hádat teda, Lochneska, to teda je, to mi nevyvrátíte. Tak děkujeme za vaše zprávy, no a jediný, co chci, abyste si užili tenhle song. Jelen, jediný, co chci. 8.18, Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, ať už nás máte doma, v práci, anebo sebou v autě na cestách. Tak jak to vypadá na silnicích, to řekneme za malou chvíli, bude doprava. A taky samozřejmě další skvělý hity, tohle by vás mohlo bavit. Hozier Too Sweet, taky novinka Bebe Rexha, Faithless, New Religion, a to všechno za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak dobré ránko, šampioni.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB,

0: nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Provoz v Českém Krumlově taky dnes brzdí uzavírka v Rožmberské ulici. Jezdí se tam objížďkou. A pracuje se taky na Strakonicku v Blatné, kde je zavřená Jiráskova ulice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: Nejnovější Weber Exa, Faithless, New Religion na Hit Radio v 8.31, krásné ráno. A tohle bude velké vaření z vody.
1: Velká premiéra.
0: Velká premiéra. Davide, to by se to stalo za dlouho poprvé tady vlastně?
1: Poprvé po 5 letech se mi vybil noťas.
0: Ano.
1: Takže prostě nebude ranní update.
0: No počkej, jak nebude ranní update? Já to tady mám v programu, takže ranní update bude. No. Takže zkusme to, jo? Ranní update. Tak nespomenej si, co tam bylo za zprávy,
1: než se
0: to
1: vypadlo. Marek Ztracený bude mít koncert na Letné a počasí bude v pohodě.
0: Tak pojďme na druhou zprávu.
1: Druhá zpráva byla o tom, že film Spider-Man překonal historické tabulky. Za první víkend vydělal asi 360 milionů dolarů. No a...
0: A třetí zpráva, počkej, já ti pomůžu, já jsem někde čet, že na Moravě by snad měl padnout rekord 40 stupňů dneska.
1: No, tak
0: no,
1: jo.
0: No, tak máme vyřešeno, no. Vyřešeno, já si tady myslím, že kecáš, že to jsi mohl mají říct, že potřebuješ odejít dřív, a ne tady říkáš, že máš vypít.
1: Tak to bych tady neseděl, ne?
0: Takže zítra, jo, ranní update.
1: Zítra bude.
0: Tak jo, čau.

0: Tohle je Hit Radio a Celibát, nic pro Erose Ramazzottiho. 8:39, hezké ráno.
1: Ano, existují lidi, kteří nezvládnou sedět s bejvalkama, bejvalýma ani u jednoho stolu. A pak je tady Eros Ramazzotti, italský zpěvák, který si vzal na dovču dvě svý bejvalý ženy a podle fotek si to jako očividně užívají.
0: Jo, počkej, mě úplně uteklo, oni to byly obě bejvalky teda.
1: Ano,
0: ex,
1: ano.
0: Ex ženy. Tak vlastně, když se na tím jako zamyslíš, jo, tak už na základce se učí, že pravidlo minus a minus dává plus. Vlastně, jakoby.
1: Já si říkám, že buď prostě čas zahojil všechny rány, anebo to dělá to all inclusive a to, že je to teda italský zpěv.
0: No Eros to má teda hodně all inclusive, no a mě by zajímalo, co vybrali byste takovou dovču s dvěma vašima ex. Jenom si to představte, zkuste si to představit takhle v hlavě, jaký by to bylo, kdybyste vzali ty dva vaše ex, jakýkoliv. Počkej, cítíš to, vidíš to tam? Mám nějakou vizi, ale asi by to úplně dobrý nebylo, no.
1: Jsou věci, které je lepší si nepředstavovat možná.
0: Tak Eros to vzal hodně na Erose. Charlie XCX, Boom Clap, za chvíli další muzika, taky Disturbed, The Sound of Silence. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: 8.50 máte v uších Hitradio a to nám dělá velkou radost. Disturbed the Sound of Silence. Pojďte se přiznat, pokud odjíždíte na dovolenou, třeba v pátek, tak kolik dní předem už v práci prostě vypínáte, neděláte nic? Den, dva, tři dny? Jo. Průzkumy totiž potvrdili, co my v praxi už dávno děláme. 2/3 zaměstnanců přiznali, že 48 hodin před dovolenou už v práci vůbec nic nedělají a má to i vlastní název dovolenková paralýza. Takže 2 dny před dovčou, před odletem, odjezdem na dovču, děláme úplný nic.
1: Já teda tohleto potvrzuju, jen si jako nemyslím, že to je 48 hodin, ale klidně týden v mém případě, jo. Já už prostě vypínám hlavu a už se vždycky tak těším, že mi nejde nic jiného než těšit se.
0: No jasně, já to mám stejně, já si myslím, nevím, koho se ptali, protože mně 48 hodin přijde teda málo, 2 dny, jo. Ale více nejhorší, na tom se shodneme asi všichni, kdo jsme se tady potkali, že nejhorší je a nejtěžší je předstírat práci. To je prostě nejtěžší.
1: Máš tím nějakou zkušenost, jo?
0: No tak taky jsem jenom člověk, že? Tak prostě občas se stane, no. Tak takhle, hele, kdo to nikdy neudělal, hoď kamenem, no. Já si myslím prostě, že tady z toho průzkumu, co teda tady vyšlo, že poslední 2 dny před dovolenou by měly být neplacený vlnou, ušetřilo by se za elektriku.
1: No
0: a nikdo by nikomu nemusel kecat.
1: No,
0: vyřešeno. Dej to nějak domluvit ještě u nás práci. Zkusíme to u šéfa tady.
1: Já už běžím.
0: To asi neprojde, no. Tak nic, no.

0: Za 4 minuty 9 hodin a to je čas se rozloučit. Úterní snídaně šampionů je na konci, tohle je Pink, posloucháte Hit Radio. No a teď už vám jenom popřejeme, asi jak zvládnete ten dnešek a to horký počasí.
1: Děkujem, že jste byli s náma, snad jste probraný a připravený vyrazit vstříc tomuhle tomu dni.
0: Pokud vám to nestačilo, tak samozřejmě písničky. Máme pro vás nachystaný i po devátý, Rihanna, Calvin Harris, Coldplay, taky Michael Andrews, je tam toho spoustu, na co se máte těšit a my se na vás budeme těšit zítra.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Zítra ve středu ráno 6 hodin.
1: Tak zítra ahoj.
0: Mějte se, ahoj, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech v tuto chvíli mlčí veškeré policejní servery, i ty, které informují o různých dopravních nehodách. Jezdí se tedy klidně, ale to vedro, víme to, tak hlavně opatrně, pokud cestujete, pokud pracujete jako řidič, nezapomeňte za volantem pít a dávat pozor. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy na bezmála 177 miliard korun. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020. Zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Hygienici si také letos posvítili na tábory u nás v Jihočeském kraji a výsledek? Zatím rozdali 6 pokut, což je podobně jako v jiných letech. Nejčastěji šlo o nevhodné skladování potravin. U nás v regionu se tradičně koná nejvíce letních táborů, letos přes 340. Účastní se jich více než 32 tisíc dětí. V Česku opět padaly teplotní rekordy. V pondělí je pokořilo skoro 60 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo bez desetiny 40 stupňů Celsia. Dnes by navíc podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Nedvěda prohrávali po 35 minutách 2-6. Ve třetí třetině duel sice ještě zdramatizovali, o obrat už ale potom usilovali marně.
7: Tak nám to dneska bude dramatizovat hlavně počasí. Slyšeli jste to sami, já jen připojím výstrahu, která není úplně silná, ale počítejte s tím, že odpoledne by se mohly objevit ojedinělé bouřky, i když podle toho, co jsem zatím viděla, to tak nevypadá. Každopádně jsem vám to musela říct. Teploty, ty známe. A teď pozor, fanoušci Marka Ztraceného.
4: Hit Radio Faktor.
7: Právě teď startuje pátrání po dvou vstupenkách na jeho vyprodaný koncert v pátek na Letenské pláni. Voucher jsme ukryli v blízkosti Ztracené lavičky na Hluboké. Kdo ho najde jako první, vyfotí ho a pošle mi tu fotku na WhatsApp s číslem 724-883-596. Dvě vstupenky dostává. Hodně štěstí!

Michael Andrews a Gary Jewel se na Hit Radio Faktor. Ještě jednou dobré dopoledne všem. A jestli jste mě před chvílí neslyšeli, zbystřete. V blízkosti ztracené lavičky na Hluboké je právě teď ukrytý voucher na 2 vstupenky na skoro vyprodaný koncert Marka Ztraceného, který bude v pátek na Letenské pláni. Kdo ho najde jako první, vyfotí ho a tu fotku mi pošle na WhatsApp Hit Radio Faktor s číslem 724 883 596, ten vyhrává. Já vám to číslo radši řeknu ještě jednou, 724 883 596, ale ono je když tak napsané i na tom voucheru, jo, tak nemusíte panikařit. No a kdybyste se tam náhodou nedostali na Hlubokou, tak připomínám, že další ztracenou lavičku v jižních Čechách máme v Písku. Po celé republice je jich 18 a jejich přehled najdete na webu Marka Ztraceného. Teď ale hlavně Hluboká nad Vltavou, ztracená lavička a 2 lístky čekají na svého nálezce. Hodně štěstí.

Vojenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.

What the hell a do úterního dopoledne z Hitrádia Faktor Avril Lavigne. Pro jistotu připomínám, že u ztracené lavičky na Hluboké jsou schované dva lístky na páteční koncert na Letenské pláni. Mluvím o Marku Ztraceném. Pokud ale spíš fandíte

0: hokeji, tak jdeme na motor, který letos ukáže, že růžová rozhodně není jen pro Barbie. Všech 10 přípravných zápasů hokejisti odehrají ve speciálních dresech a bude to vůbec poprvé v historii klubu. Růžová má být poděkování ženám, které hokej drží pohromadě, i když většinou nestojí přímo na ledě. Po přípravě půjdou hrané dresy do dražby a vítěžek dostane UNICEF. Loni se podařilo vybrat přes 170 tisíc korun, letos se draží až do 7. září. Takže motor bude v růžové, ale soupeřům samozřejmě žádné něžnosti slibovat nemusí.
1: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Naprostá hudební nádhera, doufám, že vás taky baví DJO End of Beginning na Hit Radio Faktor a tohle to vás bude bavit taky. Dneska máme krásný důvod dát si večer dvojku, slaví se totiž Den bílého vína. A ke 4. srpnu se váže i jedna slavná bublinková historka. Podle legendy právě v tento den roku 1693 benediktinský mnich Dom Perignon ochutnal šumivé víno a zvolal: pojďte rychle, piju hvězdy. Historici sice tvrdí, že tuhle větu nejspíš nikdy neřekl a šampaňské nevynalezl, ale uznejte, že jako reklama na víno to funguje skvěle už stovky let. Takže dneska bílé, pěkně vychlazené, s mírou samozřejmě, nevím jak vy, já míru nemám, ale když si dám trošku bílýho, tak jsem v nirváně.

0: Za 100 let na Hitrádiu Faktor 13 českých interpretů, mezi nimi je i Marek Ztracený. A mě před chvíličkou volala posluchačka Hanka a ptala se, kdeže má hledat ty vstupenky na páteční megaletnou Marka Ztraceného. Tak já to prosím vás řeknu vám všem, jestli vám to uniklo. Ty vstupenky najdete u Ztracené lavičky. Hanku ještě zajímalo, jestli se může stát, že je někdo odnese a neozve se do rádia, tak to se stát nemůže, prosím vás. My jsme hrozně bystrý a my jsme tam nedali ty lístky, my jsme tam dali voucher a potřebujeme vidět jeho fotku a vyměníme ho potom za lístky. Fotka je potřeba poslat na náš WhatsApp s číslem 724 883 596 a jestli jste na Ztracené lavičce na Hluboké ještě neodpočívali, tak po cestě do zoo si myslím, že tam na chviličku dřepa hodit můžete.
1: Varu, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Agri Hart a Declive Jeff Donovan na Hit Radio Faktor bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor si dávejte na průjezdu Táborem na silnici 3, jak je kruháč před obchodní zónou v Sezimáku. Tam se ťukla dvě auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor i na silnici 105 u Týna. Tam jsou na vozovce větve. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Víťa Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timbersport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Máme 10 hodin. Dobré dopoledne. U krátkých zpráv přeje Bára Purkártová. Česko zažilo tropickou noc. Na Kroměřížsku teplota celou noc kolísala dokonce kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se pak na většině míst pohybovaly kolem 20. Vlna veder bude v Česku pokračovat i dneska. Na jihu Moravy budou teploměry opět atakovat 40 stupňů Celsia. Takzvané krumbusíky se mezi lidmi osvědčily. Jde o speciální poptávkové spojení v Českém Krumlově, které využívají například seniori nebo školáci. Od září k dnešku busy přepravily přes 8 000 cestujících, proto bude služba i nadále pokračovat. Krumbusíky jezdí nejčastěji k nemocnici, poliklinice a na sídliště Mír a Plešivec. Na obloze spatříme mimořádnou astronomickou situaci. Nastane výrazné zatmění slunce a následovat bude i meteorický roj Perseid. Víc nám řekne astronom Petr Horálek.
14: Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseid. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo až 80 metrů za hodinu.
13: Úkaz nastane už příští týden ve středu 12. srpna. Pozorovatelný bude po 8. hodině večerní z místa, kde je co nejméně světelného znečištění. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu vítězně. Ukrajinku Oleksandru Olejnikovovou porazila 2x6-4. Nikola Bartuňková pak při debitu na tomto turnaji vyhrála nad domácí Biankou Andreskuovou v prvním kole 7-5 a 6-4.
0: Bára už o počasí mluvila, ale pro jistotu to zopakuju. Teploty až ke 40 a obloha jasná nebo polojasná. Odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky.
11: Hit Radio Faktor.
0: Přesný čas 10 hodin a 2 minuty. Hezké úterý vám přeje Jana a posílám Imagine Dragons.

0: Timbaland a Katy Perry na Hit Radio Faktor. Dobré dopoledne všem a teď jeden zásadní telefonát.
1: No tady Pavel Sýchora, ahoj.
0: Ahoj Pavle, Jana, zdravím tě, ty jsi nám poslal.
1: Ano, poslal jsem teďko, vydoloval jsem z podlavičky obálku.
0: Byla schovaná zákeřně?
1: Byla docela zákeřně, protože vůbec nebyla vidět. V první fázi nebyla vidět, až když vlastně jsem potom sešel pod tu lavičku a koukl jsem se ze spoda, tak jsem viděl, že tam je uschovaná v obálce, přilepená pod tou lavičkou.
0: Pavle, já to jenom usadím, protože někteří posluchači třeba vůbec nevědí, o čem se teď bavíme. Ty jsi si našel vstupenky na páteční mega koncert Marka Ztraceného, které jsme schovali u Ztracené lavičky na Hluboké. Je to tak, jo?
1: Ano, je to tak.
0: Odkud jsi vyrazil?
1: No, já jsem od Příbramy, ale měl jsem nějaký služební tady záležitosti okolo, takže jsem vás poslouchal v rádiu, takže jsem hned vyrazil.
0: No, tak to je úžasný. A v pátek vyrazíš ty, nebo máš vstupenky pro někoho?
1: Určitě já s manželkou.
0: Tak si to moc užijte, přeju ti krásný den, krásný koncert v pátek a zase někdy naslyšenou. Faktoráci, pro vás to znamená jediné, na Hlubokou už jezdit nemusíte, ale pokud na Marka v pátek chcete, tak pár lístků je ještě v prodeji, mrkněte na jeho web.

0: Anton Míj a Bruno Mars na Hit Radio Faktor. Zdravím vás i do Krumlova. V Jelení zahradě je nová pěší lávka. Měří skoro 630 metrů, propojuje tamní síť cest a zpřístupní další část téhle oblíbené lokality. Projekt přitom ležel přes 10 let v šuplíku a teď se ho podařilo dokončit za necelých 6 milionů korun. Takže až budete v Krumlově hledat cestu, která nevede mezi davy turistů a obchody s trdelníkem, zkuste Jelení zahradu, teď už i s lávkou.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude

0: sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

0: Na Hit Radio Faktor Huntrix a Golden. Dobré dopoledne.
1: Kam vyrazit?
0: Už dneska večer můžete na Hlubokou v Postřižinské zahradě od 7 vystoupí Bára Basiková s Basic Bandem a Kamil Střihavka se svou kapelou The Leaders. A dva tipy na sobotu. V Hlavatcích na návsi začíná v 17:30 divadelní festival. Nejdřív pohádka pro děti, potom komedie Ticho jako v Márnici a k tomu živá muzika, jídlo i pití. A kdyby náhodou pršelo, hrát se bude ve Storole. A nebo můžete zamířit do Třeboně na Mysliveckou Třeboň. Na Masarykově náměstí budou trhy, zvěřinové speciality, lovečtí psy, sokolnictví, trubači i program pro děti a vstup je zdarma.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: The Feely, na to byli na Hitrádiu Faktor Lost Frequencies. Dobré dopoledne. Nevím, možná už jste to slyšeli, šéfové začali počítat, kolik času trávíme na záchodě s mobilem. Prej je to 35 minut denně. Upřímně, záchod je dneska poslední místo, kde po vás nikdo nechce odpověď na mail, tabulku ani rychlej call, ale firmám začíná docházet trpělivost. V Británii se dokonce objevila šikmá prkénka, na kterých vás po pár minutách začnou bolet nohy, takže žádné půlhodinové projíždění sítí. U nás zatím vedou pasivně agresivní cedulky a někde už zakazují mobily i v kuchyňkách. Takže si užijme poslední zbytky svobody. Za chvíli budou u kabinek píchačky a mistr se stopkama.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej! Hej, kamarádi!
6: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ty ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnic, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a já.

0: difunto. La Camisa Nera a Juanes na Hit Rádiu Faktor. Bude 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že na průjezdu Táborem na silnici 3, kousek od kruháče před obchodní zónou u Sezimáku, se ťukla dvě auta. Policie to tam ještě zřejmě řeší. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy na bezmála 177 miliard korun. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020. Zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku Česka. Hygienici si také letos posvítili na tábory u nás v Jihočeském kraji a výsledek? Zatím rozdali 6 pokut, což je podobně jako v jiných letech. Nejčastěji šlo o nevhodné skladování potravin. U nás v regionu se tradičně koná nejvíce letních táborů, letos přes 340. Účastní se jich více než 32 tisíc dětí. V Česku opět padaly teplotní rekordy. V pondělí je pokořilo skoro 60 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo bez desetiny 40 stupňů Celsia. Dnes by navíc podle meteorologů mělo být ještě tepleji. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Nedvěda prohrávali po 35 minutách 2-6. Ve třetí třetině duel sice ještě zdramatizovali, o obrat už ale potom usilovali marně.
0: Jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně při zvětšené oblačnosti ojíděněle přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 38.
5: Hit Radio Faktor.
0: A po 11. hodině vás stále zdraví Jana, dobré dopoledne. A kdo nám bude zpívat? Jako první Kelly Clarkson.

Rádiu Faktor, kamarád a B-Mine, klidné dopoledne všem. Vím, že to není úplně jednoduchý a ještě horší to je, když musíte něco dělat nebo když musíte někam cestovat, že jo? Jestli se chystáte v tomhle počasí vlakem, tak České dráhy radí přibalit dostatek vody, pravidelné léky a možná i trochu trpělivosti. Klimatizace totiž může při dlouhých vedrech vypovědět službu. Když funguje, bývá ve vlaku asi o 6 až 8 stupňů míň než venku, takže při 40 stupních, spočtěte si to sami, já si to číslo nechci ani představovat. Pokud můžete, vyhněte se cestě v největším vedru a před odjezdem mrkněte, jestli vlak jede bez omezení. Za mě bych tu větu upravila, pokud můžete, vyhněte se dneska úplně všemu, ale to je maximálně tak zbožný přání. Já vím, tak opatrně.

0: Na Hitrádiu Factor One Republic, Counting Stars, no o hvězdách to asi teď úplně nebude. Fotbalové Dynamo se chystá na premiéru ve třetí lize. V neděli od 5 přivítá na Střeleckém ostrově Admiru Praha. A pozor, tak trošku se vracíme do času, kdy byl internet ještě luxus. Vstupenky totiž online nekoupíte, budou jen na místě za 80 korun a platit se dá pouze hotově a otevřený bude navíc jediný vstup z ulice E. Pitra. K dispozici bude i stánek s občerstvením, v něm se kartou platit dá. Sama jsem zvědavá, kolik lidí dorazí a vlastně taky kdo bude hrát, že jo?
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

Enrique Iglesias se na Hit Radio Faktor ptá, jestli mě slyšíte. Já doufám, že ano, protože teď pro vás mám skvělý tip, jak ušetřit. Máte pocit, že při tankování mizí peníze rychleji než palivo z nádrže? Tak to pojďte v pátek otočit. V naší dokonalé desítce odpovídáte na 10 otázek. Odpovědí je vždycky číslo od 1 do 10 a za každou správnou vám na tankartu Easy přistane tisícovka. Když dáte všech 10, máte palivo a nákupy na Orlen za 10 tisíc. Ale to je na Orlenkách epické i bez výhry. S aplikací každé pondělí natankujete efektu o korunu levněji a Vervu se slevou 2 koruny na litr. S tankartou Easy pak celé prázdniny. A ve Stop Café čekají letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče. Takže páteční plán je jasný, nejdřív dokonalá desítka, potom plná nádrž, potom něco dobrého do ruky a pak někam vyrazit. Do Filadelfie, tam byste nedojeli, ale my se teď po ní projet můžeme. Tohle je Bruce Springsteen.

0: Where is my husband a Ray na Hit Radio Faktor. Pro tuhle chvíli se s vámi loučím, ale celý tento týden mám dvojáky, protože Matyáš má ještě týden dovolenou, takže po 15. hodině se vrátím. Nevím, jestli už jste zaznamenali velký návrat do našeho éteru. Od včerejška s námi vysílá i Martin Řepa, můj parťák, se kterým jsem vysílala. Už ani nevím, jak dlouho, protože už je to hrozně dávno, ale pořád nám to funguje skvěle, tak budeme rádi, když si nás naladíte i po 15. hodině. Za chvíli srdcovky, u těch samozřejmě zůstaňte taky. Těší se na vás Jirka Pelnář a má pro vás jednoho z jeho Čechů, skvělého Petra Muka a další báječné interprety. Tak se zatím mějte hezky, faktoráci, opatrně. A se mnou Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil,
1: že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu, jako když hoří nebe.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda dvou osobáků kousek od Alberta u hlavního tahu 1/3 v Táboře komplikovala dopolední provoz, pár minut zpátky ale vše bylo došetřeno a uklizeno a místem projedeme. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce pak postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V červenci na české železnici zemřelo 10 lidí, meziročně o 2 méně. Loni evidovala drážní inspekce za prvních 7 měsíců 124 usmrcených, letos 91. Dosavadní letošní bilance zraněných je pak na železnici 77, o 17 méně oproti loňsku. A k mimořádným událostem došlo v červenci na 16 přejezdech. Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nejčastěji hlásí pojistné události. Potvrzuje to Adéla Janů, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
9: Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
8: Teď se ještě podíváme k nám.
2: Zloděj využil toho, že chata byla delší dobu prázdná. Do rekreačního objektu v zahrádkářské kolonii ve Strakonicích se vloupal a odnesl sekery, pily, křoviňáky, nabíjecí stanice. Uvnitř navíc zanechal nepořádek, majiteli způsobilo škodu přes 25 tisíc. Po pachateli pátrá policie.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Jdeme na počasí, dneska se teploměry dostanou až na 38 a přehánky či bouřky čekáme spíše výjimečně, a to při zvětšené oblačnosti.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné a tropické poledne přeju 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Je úterý 4.8., den, kdy budou zřejmě padat další teplotní rekordy. A je dost možný, že klidně budou začínat čtyřkou na začátku, jo? To je prostě realita dnešních dní. Tak snad dneska najdete cestou na oběd anebo z práce domů i nějaký stín. My si dáme opět 5 legendárních hitů po sobě, to znamená dáme si hity, které nikdo zastínit nemůže. Ty září víc než hvězdná obloha. A když si teď představíte oblohu plnou hvězd, zkuste to na chviličku, jo, na malou chviličku, zavřete oči, představte si, že vidíte nádhernou oblohu, která je plná hvězd, jo, tamhle vlevo je velký vůz, vidíte ho? Super, tak koukněte kousíček doprava, tam jsou tři další zářící hvězdy. Tak ta úplně vpravo je tahle srdcovka. A pokud jste tohle teď dělali se mnou, tak jste stejný blázni jako já a proto vám jako první srdcovku posílám hit, který je vlastně přesně pro nás. Bláznovo zahrada, na který rostou citrony.

0: Fool's Garden, Lemon Tree. Srdcovka číslo 1, rok 1996.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Páni, rok 1996, to už je 30 let zpátky. Kolik vám bylo tenkrát? Mně bylo 10 a měli jsme doma pejska. Byla to fenka jménem Benny, tedy Beninka. Byl to jeput, jezevčík křížený s pudlem. Dlouhá jako jezevčík, jo, krátký nohy, ale kudrnatá jako pudlík. Fakt krásná. A byla s náma doma skoro 19 let. Od mých 3 do 22. Mazec. No a když máme dneska ty srdcovky, pojďme zavzpomínat na něco fakt jako krásného z našeho dětství. Na naše první domácí mazlíčky. Jo? Pejsek, kočička, morče, je to jedno, protože jestli nám v tom srdci opravdu někdo zůstal, tak jsou to právě oni. Napište mi, jakýho jste měli doma domácího mazlíčka, jo? Jak se jmenoval, kolik vám bylo, když rodiče ho domů poprvé přinesli? A nebo cokoliv, co vás napadne, jakoukoliv příhodu, jakoukoliv vzpomínku. Pojďme si takhle společně dneska vykouzlit úsměv na rty vzpomínkou na ty naše němé tváře, které s námi byly v průběhu našeho dětství. A ideálně mi napište i v jakém roce se ten příběh stal, já k tomu najdu nějakou srdcovku. Třeba tahle, kterou tady mám, tak ta je z roku 2000. Je celkem jednoduchá, zpívá se v ní tam tam ta rada dam tam ta ta rada dam tam tam ta rada dam. Poznali jste to? Je to Petr Muk, Zrcadlo, rok 2000, tak si zaspívejte s náma. Tam

0: Never Ending Story, tedy nekonečný příběh. Asi chápete, proč jsem zařadil tuhle srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když dneska vzpomínáme na naše domácí mazlíčky, tak jsem prostě musel zahrát tenhle hit, ve kterým lítá ten nejznámější pes našeho dětství, a to Falco. Akorát teda nebyl to pes, ale lítací drak. A nemenoval se Falco, ale Falkor. Český dubbing si to tenkrát upravil podle sebe. Ale no a co? No a co? Mě to nevadí. Pro mě je to pořád lítací pes Falco. No a Falka měla doma taky Lenka, která píše: náš první pejsek byl Falco, byl to cocker španěl, miloval tenisáky a nejlíp na světě hledal v lese borůvky. Bylo mi 5, když ho naši přinesli domů. Tenkrát jsem strašně plakala a málem ho umačkala. Moc děkuju za tuhle vzpomínku, mám slzu v očích, ale usmívám se. Já děkuji za tuhle zprávu. Další SMSka. Při vzpomínce na naše domácí mazlíčky si hned vzpomenu na mýho staršího bráchu, který ve své pubertě a já jako malá holčička si vždycky pořídili nějaký zvíře. A já jsem se ho ptala, jestli to zvíře můžeme mít spolu dohromady, a on že ne, že nikdy. Jo, pak mu vydrželo tak 14 dní a pak to zvíře ho omrzelo, takže nakonec stejně vždycky bylo moje a musela jsem se o něj starat. Ale měli jsme třeba ježka, strašilky a podobně. Tak tohle je jako dokonalý příběh. Jako očekával jsem hodně, ale ježek jako domácí mazlíček, tak to tady teda ještě nebylo. Já záměrně vybírám teda tuhle italskou partu, protože v tomhle videoklipu tak tančí frajer, který má na hlavě masku krokodýla, potom nějakýho kozla a tak podobně, a u toho tam s ním tančí zase jako dívka, která na něj kouká, tak myslím, že takhle nějak to asi vypadalo u vás doma. Rok 1994, kapela!

terminology.

0: Tady je slyšet, že už je to trošku novější. Tohle je rok 2010 a britský hudebník, který se rozhodl, že spojí pop, rock a k tomu taky dubstep. Alex Klár na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla pátá a poslední srdcovka. Za chviličku ještě srdcovka na vaše přání, tak na WhatsApp 777-937-777 mi můžete napsat, co byste dneska chtěli slyšet. Já tady mám ještě pár vašich vzpomínek na domácí mazlíčky, což je téma dnešních srdcovek. Je tady spousta zpráv, ale ještě napsala Kristýna. Jestli si pamatujete, pokud jste poslouchali dneska srdcovky, tak to je ta dívka, která doma měla nejenom strašilky, ale dokonce i ježka jako domácího mazlíčka a píše, mám ještě jeden příběh, mám ho teda jenom z vyprávění, protože jsem ještě nebyla na světě. V roce 1973, když se narodila moje mamka, tak měli chatu na Vysočině a když vyrůstala, tak vyrůstala zároveň s malou srnečkou, která se jmenovala Lucka. Moje babička s dědou, oba myslivci, i našli někde na silnici a vzali si ji domů. A mámka vždycky vypráví, že sunár, který měl být její, tenkrát tak jí ho pila srnka Lucinka. Dobrý, skvělá rodina. Já bych jednou chtěl být u vás na obědě a poslouchat v neděli takhle u oběda vaše rodinný historky. Dokonalý. Kristý, děkuji moc za tyhle zprávy. Vám všem taky. Za zprávy, když vzpomínáte na vaše domácí mazlíčky. Většinou to byl pes a nejčastější rasa mimochodem, tak se mi tady objevuje vlčák a jako asi nejlepší jméno, tak je vlčák civil. Ano, byl to bývalý policejní pes, ale dokonalý civil, to za mě skvělý. Tak, zase zpátky do pozoru, rozkaz zní jasně, napište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání na 777-937-777, dáme ji za chvilku, tady na Hitrádiu.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David na solové dráze s hitem Next Summer 12.34 právě teď.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Asi jste si nestihli seřídit hodinky, ale to vůbec nevadí. Pro nás je nejdůležitější, že teď je čas na srdcovku na přání. Srdcovka na přání vybírám z WhatsAppu 777-937-777. Je tady spousta zpráv, ale Petr mě potěšil. Peťo, moc hezký výběr. Píše, zdravím a přeji pěkný horký den. Díky moc. Za mě velká topka a srdcovka, co se už nehraje. Fugees, Ready or Not. Je to skvělá kapela a skladba, která vylétla, ale stejně byla ve stínu Killing Me Softly. Díky moc, zdraví Peťa. Tak Peťo, to vypadá, že tady máme nějaký odborníka teda na našem WhatsAppu. Skvělý. Mimochodem, přesně jsi to popsal, je to tak. Za mě jako fantastický hit, Ready or Not. Killing Me Softly, jasně. To je prostě od nich jako nejhranější věc. Byť je to cover verze původního hitu ze 70. let. Tohle to už je Ready or Not, jejich vlastní tvorba. Je teda pravda, že podkresovou hudbu, tady sample, tak ten si půjčili z 80. let od irský zpěvačky Annie, ale jinak je to prostě jako jejich. A podepisuju, že v rádiu už se to nehraje. Je to obrovská škoda. Proto je tady Hit Radio a srdcovky. Fugees.

0: Malá kouzelnice, Dua Lipa, Houdini.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem, 12 hodin 42 minuty, chvíle, kdy nám končí úterní srdcovky. Opět děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777. Zítra znovu pokračujeme. Zase začínáme v pravé poledne. Pokud byste si i nadále chtěli vychutnávat další hity z 80. let, 90. let, začátku milénia, tak můžete klidně Hit Radio Classic normálně přes naše webová rádia, anebo večer mezi 18. a 21. tak vás čekají 3 hodiny dalších nádherných skladeb, balad, diskotékových písní, prostě všeho, co jsme poslouchali, když jsme byli o kousek životem méně zkušenější. Nebudu říkat, když jsme byli mladí. Za chvíli, tady u nás na Hit Radio taky něco z našeho mládí, například Green Day, skupina, kterou jste možná měli i na kazetě ve Walkmanu. K tomu přidáme Evu Farnou společně s Mirajem, dáme jich společný duet Vzpomeneš si, no a pak nás čekají taky nejnovější zprávy. Dál zůstaňte s Hit Rádiem, my pokračujeme dál. Tak ještě jednou krásný poledne.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za 2 minutky bude 13 hodin. Lucie už je připravena s úsměvem na rtech, tak to vypadá, že budeme mít i pozitivní zprávy, ale jsme tady doufám. No a ještě předtím aktuální info z dopravy. Jak se u nás jezdí? Uslyšíte právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na Benešovské v Táboře, šetří se tu nehoda 2 osobáků a s komplikacemi tu podle policejního serveru počítejme ještě zhruba hodinu. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Maxi, kdo vybírá podlahu?
4: Ty.
3: A kdo ji položí?
4: Já.
3: Super, jedeme do Baumaxu.
5: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, 1 m² jen za 309 korun.
3: Luxusní vzhled.
5: Snadná pokládka.
3: Akce platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
9: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
8: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Převod vozidla na nového majitele bude jednodušší. Můžete ho provést online, kupující pak celý proces dokončí na úřadě za vás. Veškeré kroky je pak možné sledovat také na portálu dopravy. Doplní mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
13: Doporučujeme každému prodávajícímu, aby po uzavření prodeje vozidla aktivně sledoval stav převodu na portálu dopravy, ověřil si, že již není u vozidla veden jako vlastník nebo provozovatel, a v případě neprovedeného převodu situaci bezodkladně řešil.
12: A tím je možné předejít zároveň problémům s výzvami k úhradě pokut. V Čechách se dnes objeví silné bouřky, postupovat budou v širokém pásu od jihu přes střední až po severní Čechy. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 km v hodině a může je doprovodit také krupobytí a přívalové srážky. Teploty ale zůstávají tropické. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 000 eur za excelentní výkony na šampionátu v Birminghamu. Odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Evropský šampionát začne po víkendu, tedy v pondělí 10. srpna. Za Česko se účastní 52 atletů. Teď ještě pohled k nám.
1: V Želči hořel včera večer komunální odpad, okolí zahalil hustý kouř. Lidé proto měli raději zavřít okna a nevětrat. Oheň na ploše asi 50x50 metrů profesionální i dobrovolní hasiči rychle dostali pod kontrolu. V noci pak ještě hledali a dohašovali skrytá ohniska.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dneska nás letní bouřky moc neochladí, předpověď je slibuje spíš výjimečně během odpoledne, zítra už prý ale budou četnější.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, ještě přiju taky dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili na ten pozdní oběd. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Věříte na konspirační teorie, jo? Že na každým šprochu pravdy trochu? Tak pokud ano, tak tady mám téma, který je přímo pro vás, protože jedna z nejbizarnějších konspiračních teorií nás prý čeká příští týden. Má dokonce přestat fungovat vesmír, jo? Pokud to vyjde, tak nás čeká 7 vteřin zážitek na celý život. Co by se prý mělo stát, to vám řeknu už za chvilku. Tady na Hit Radio, tak buďte s náma.
2: Hit Radio Faktor.

R-City na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne, skoro 13 hodin 13 minut. Příští týden můžete zažít něco, na co do smrti nezapomenete. Jo? Můžete se vznášet ve vzduchu. Zažít úplný stav bez tíže. Prý totiž na 7 vteřin přestane fungovat vesmír a vypne se zemská gravitace. Já vím, zní to naprosto šíleně, taky to je šílený, ale momentálně je tohle jedna z nejsdílenějších konspiračních teorií na celém světě. Má to být ve středu ve 14 hodin a 15 minut, přesně. Já jsem koukal dokonce na facebookové skupiny, kde jsou desetitisíce lidí, co tomu věří a připravují se na to, jak budou vyhazovat různé věci do vzduchu, talíře, jo, mobilní telefony a tak, a fotit, jak levitují ve vzduchu. Asi velký horkouš, opravdu. Tak co, věříte tomu? Asi ne. Chápu. Já jsem se tady ptal i kolegů v rádiu, jsou na tom úplně stejně. Jenom jedna naše kolegyňka, ta vyběhla z kanclu a říká: cože? Nebude fungovat gravitace? Juhu! Vrátí se mi moje prsa z roku 2015! Ano! V tomhle případě je pravda, že by to nebylo špatný, kdyby nakonec nějaká ta konspirační teorie vyšla. Tak, holky, držím palce, alespoň tady té mé kolegyni.

0: Daigo a Parson James na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Dneska máme úterý, to znamená, že už jenom 3 dny nás dělí do pátku, kdy v pátek mezi 12 a 15 opět budeme hrát dokonalou desítku Hit Radia. Což znamená, že dostanete ode mě 10 otázek a můžete si vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže pokud míříte někam na dovolenou, anebo jenom prostě už jste se z dovolený vrátili a každý den jezdíte autem do práce, tak tyhle prázdniny už můžete jezdit zadarmo. Jo, schválně. Plná nádrž, teď, cca, kolik to může být, tak 2000 korun, něco málo přes 2000, tak to vychází na 4 až 5 plných nádrží. Za jak dlouhou dobu to projedete? Znám lidi, kteří by to měli i na půl roku. Tak pokud mezi ně patříte, tak ano, v pátek si můžete vyhrát benzín nebo naftu na půl roku zdarma. Tady u mě mezi 12 a 15. Jak na to? Stačí poslouchat Hit Radio? Jakmile zazní signál, tak vemte telefon, vytožte 800 937 937, dovolejte se jako třetí do studia. No a pak už jenom budete odpovídat na moje jednoduché, lehce zákeřné otázky. Za každou správnou odpověď ode mě dostanete 1000 korun na tank kartu Easy od Orlenu, se kterou potom můžete úplně v klidu tankovat. To je celý. Takhle jednoduchý to je. No a pokud se na vás štěstí neusměje a máte tank kartu Easy, tak můžete po celé prázdniny až do 31. srpna od pondělí do neděle v klidu tankovat na Orlenu se slevou, protože tam mají teď epické slevy. Korunu na litr u efekty 2 koruny na vervu. A pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí, když s apkou budete tankovat v pondělí, protože tam díky apce v pondělí máte ty samé epické slevy. Tak držím palce. No a v pátek se na vás těším tady ve vysílání Hit Radia v dokonalé desítce.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívá.

0: Zelený volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

Marek Ztracený, horká novinka, Obuj si mé boty. 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Plnář. No a protože úterý teď hrál Marek Ztracený, tak koukáme do kalendáře. Už za 3 dny nás čeká největší český koncert v celé naší historii. Marek Ztracený na Letenský pláni. Odhaduje se tam 70 tisíc lidí. Jestli to tak doopravdy bude, tak normálně Mára na Letenský pláni založí 12. nejlidnatější město v Česku. Před ním bude akorát Zlín, ten má necelých 75 tisíc, ale za ním bude Kladno, Havířov, Opava, Jihlava, Teplice, Karlovy Vary a tak dále a tak dále. 12. nejlidnatější město to bude. Normálně Ztracený město, Lost City, úplně to vidím. Bude masakr. 70 tisíc lidí. Počasí, zaťukám. Tady, aby to bylo řádně slyšet, na něco tupího, to je na mě, a máš ještě na něco, co nehoří, to jsou taky zuby, taky na mě, tak, snad to má vyjít. Dorazíte? My ano, těšíme se na vás. Už za 3 dny na Letenský pláni se bude psát historie. Hit Radio bude u toho a vy věřím taky. Teď Morandy.

0: Na Hit Rádiu Beyoncé s hitem Halo, ne tedy Hello jako ahoj, ale Halo jako svatozář. No tak když už jsme u té svatozáře, tak víme všichni, že byl tady jeden takový, který uměl proměnit vodu ve víno, tak když jsme u toho, dneska je skoro okolností den bílého vína. Kdybyste jenom chtěli něco oslavovat, tak tady máte ode mě nějaký důvod. Jenom pozor, opatrně samozřejmě tady v tom čileném vedru. Možná, že už je takový horko, ne, že Češi nenosí ponožky v sandálech, ale je takový horko, že i na Moravě by možná byl schudný nějaký vinný stříček. Že by aspoň trošku vody do toho vína dali. Ale to už nechám samozřejmě na vás. Na Hit Rádiu Nickelback, Gotta Be Somebody, anebo taky Leon Rimes a Divoký kočky, když se bavíme o tom víně. Tak tohle je fantastický film, pokud byste nevěděli, na co koukat při teplých letních večerech. Divoký kočky doporučuju. Nádherný film, výborný, z prostředí baru, tak jestli máte děti, alespoň tohle je cesta, jakým způsobem se vydat za nočním životem. Za chvíli tedy Leon Rimes na Hit Rádiu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone na Hit Radio ve 13 hodin a 58 minut. Za chviličku Činasky, taky David Guetta, no a samozřejmě Lucie a nejnovější zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech mezi Rožemberkem a Větřiní u odbočky na Maloší napadl strom přes cestu. Už se ho ale povedlo dostat pryč a místem projedeme. Pozor ale na ťukanec dvou osobáků v Táboře u kafe Svět na Nedbalově. Vaše dopravní info volejte na 800 801.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Safari Resort Hluboká u Borovan.
9: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
8: Safari Resort CZ.
10: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít například čas v přírodě nebo navštívit památky. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
17: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
16: Lidé se vrážejí schladit také do tuzemských jeskyň nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Zásilkovna zavedla novou službu. Ve své síti Zboxu umožňuje vrátit zboží do internetových obchodů. Vrácenou zásilku půjde vložit kdykoliv během dne i noci do kterékoliv ze 6,5 tisíce Zboxů po celé republice. Zákazník zásilkovně nic neplatí, jestli bude pro něj vrácení zdarma nebo za poplatek si určuje každý e-shop sám. Raky z řek a potoků s nízkou hladinou vody bychom neměli přenášet jinam, upozorňují na to ochránci přírody. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou raci v tocích viditelnější než obvykle. Proto mají lidé tendenci je přenášet do hlubších vod, což je ale pro raky nebezpečné. Nejlepší je nechat je tam, kde jsou. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Policie hledá svědky napadení ve vlaku z Budějce do Veselých. K incidentu došlo 10. července kolem 11:30 večer v osobním vlaku poblíž Dynína. Dva mladí muži tam napadli mladíka a dívku. Policisté teď hledají svědky, kteří se mají ozvat na linku 158.
18: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Nakonec i počasí, stupnice teploměrů se šplhají vzhůru a od vlny veder si možná krátkou pauzu dáme zítra, dorazit mají bouřky.
19: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Úterní odpoledne pokračuje dál, po obědě podáváme dezert, ten je ve vlastní šťávě, je prostě strašný vedro, ale je léto, jo? Vždyť je 4. srpna. Tak jako čemu se divíme, ne? Kdyby bylo 15 stupňů, tak akorát nadáváme. Teď je třikrát tolik. a máme být za to rádi. Na Hit Radio, tak si dáme určitě hity na osvěžení. Znovu připomínáme zásadní věc, apelujeme na to, dodržujte co nejvíc pitný režim. Fakt jako nebojte se, prostě podlejvejte se. Minerální vody, čistá voda. To je prostě dneska extrémně důležitý. No a zároveň si připravte mobilní telefony, protože jsou 2 odpoledne, tak nás opět čeká takový náš malý diskuzní debatní kroužek. Mám tady další zásadní výzkum od vědců a chtěl bych vědět, jestli podle vás je to pravda, anebo je to bullshit. Už za chvíli na Hit Radio.
19: Hit Radio Faktor.

0: David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2 hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A máme tady náš oblíbený debatní kroužek. Mám tady další výzkum, který...
1: Vědci.
0: Vydali a teď jsem zvědavej, co si myslíte, jestli je to pravda nebo ne, jo? Takže...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že 77% Čechů, tedy nás, obyvatel České republiky, nikdy nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak co? Vaše zkušenosti, jo? A váš pohled na svět a na tuhle zásadní událost. Byli jste někdy na nuda pláži? Chodíte pravidelně? Byli jste jednou a už nikdy prostě nepůjdete? A nebo jste nikdy nebyli, ale říkáte si, jednou ten pocit volnosti bych chtěl nebo chtěla zažít? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem ke mně do Hit Rádia a zajímá mě, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo je to bullshit. Dejte vědět. Dáme 2 hity a jdeme na vaše názory.

0: Stejně jako já a Činask na Hitrádiu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vlastně jsme na tom všichni úplně stejně, jo? Prostě když si sundáme v oblečení, tak furt je to všechno stejný ve výsledku, jo? A o tom si dneska povídáme, protože...
1: Vědci
0: tvrdí, že 77% lidí v České republice nikdy nebylo na nuda pláži, ale přitom o tom tajně sní. A tak se vás ptám, co si o tom myslíte? 777-937-777. Žanda píše, ahoj Jirko, já na nuda pláži nikdy nebyla, já se stydím svléknout i před doktorem, natož před několika desítkami cizích lidí. Nahota mi cizí není, ale je to pro mne natolik intimní, že ve veřejném prostoru bych se prostě nesflékla. No a sníš o tom, nebo ne? Ještě klidně napiš. Další zpráva. Kdo neskusil koupání a opalování na Adama, o hodně přichází. Je to prostě svoboda těla a mysli a pro mě top nuda pláže na Slovensku. A to konkrétně Kralovanské jezero. Zdraví Dave Vendrině. Dave, díky moc. Co hlasovky? Něco tady máme. Tak se pustíme.
2: Čau, my jsme pár let zpátky byli u Opatovic nad Labem na koupáku a tam jediný místo, kde je kiosek, tak je na nuda pláži, ale nepřišlo mě to zase tak nějako divný, když jde člověk v plavkách a kolem sebe de facto samej pindour. Ale tak proč ne? Zajít si volnost, aspoň se člověk opálí. Čau, Dominik.
0: Dominiko, já myslím, že tam to bylo v obráceně. Tam si všem připadal divný ty v těch plavkách. Teda. Ale krásný, díky za zprávu. Co další? Tak ahoj, snít o tom můžou jen lidé, kteří si myslí, že nuda pláž je plná atraktivních lidí. Ale opak je pravdou. Párkrát jsem přes ní procházel a už nikdy. Dobrá, dobře. Další hlasovka.
3: Tak já jsem na nuda pláži nikdy nebyl. A ani o tom nesním, ani jsem o tom nesnil. A ani o tom asi snít nebudu. Protože podle mě by bylo dobrý, kdyby se to rozdělilo podle věku.
0: Cože? Co?
3: Věku.
0: Jo, věku.
3: Třeba 20 až 30, 30 až 40, 40 až 50 a 50 a vejš. Protože nejsem úplně nejstarší a abych šel na nuda pláž a abych tam viděl něco, co jako vidět nechceš. Rozumíš? Tak to si jako na dosmrtí od nic nechci. Takže... Podle mě by to měli rozdělit podle věku, pak bych tam třeba i šel se podívat, jako jo, neříkám, ale do té doby rozhodně ne, mějte se hezky, ahoj.
0: Díky, skvělej názor. Podle věku chápu, horší by to bylo podle centimetrů zase, jo, tam třeba kategorie 20 až 30, tam si myslím, že se ani moc jako opalovat už nemusíš.

0: vědomosti.
1: Tak, máme tady nějaký výsledky toho průzkumu, kdy
0: vědci
1: tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale sní o tom. Tak ještě pár vašich zpráv. Čau, mně přijde, že nuda pláže jsou plný chlapů, kteří doufají, že tam přijde nějaká pěkná holka. Dost tu představu zkreslili starší komedie typu Prcičky a tak dále, kde to vždy bylo plné mladých holek. Stačí mi v Opatovicích procházet okolo a už vidíme všechny chlapy, jak vyhlíží, jestli tam náhodou nejdeme, takže o tom s přítelkyní rozhodně nesníme. Díky, když jsme u těch Opatovic, jo, tak Opatovice nad Labem píše Karel z Opatovic a píše, hele, máme volno, jenom co něco zdlábnem s Evičkou Mažem na opaťák, je to tam super a perfektní lidi. Zdravím. No tak já taky zdravím. Takhle na opaťák. Jo? Co máte na sobě? Další vaše zprávy. Ahoj, nikdy jsem na nuda pláži nebyla, měla jsem bývalého přítele, který chodil velmi často, občas mě lákal, abych šla s ním, ale já o tom opravdu nesním, mám pocit, že jen každý očumuje. Další zprávy. Milý Jiříko, já byla s jednou s manželem a sousedama u vody. Mě to tady zmizelo. To mě zajímá. Už to mám. Tak, u vody a museli jsme přijít přes nuda pláž a můj syn to špatně zvládl a dal a nakonec to teda dopadlo dobře. No, tak jasně. To taky chápu. Kolik mu bylo? Ono v každém věku se to zvládá jinak. Nicméně, další zpráva. Ahoj, já o tom tajně sním. Nikdy jsem to neudělal, ale sním o tom. Chtěl bych zažít ten pocit volnosti a pocit toho, že nepřemýšlím, jak se na mě všichni ostatní dívají. Myslím si, že na nuda pláži se totiž lidi navzájem nepozorují. Možná jo, možná, že člověk prostě jako jak tam je, tak už je na to tak strašně zvyklý, že mu to vlastně jako je úplně jedno. A je tam nakonec jenom kvůli sobě. To je ale už do jiného průzkumu. Dnešní otázka zněla, jestli
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 77% lidí v Česku nebylo na nuda pláži, ale tajně o tom sní. Rezume je takové, že podle vašich zpráv, vašich zkušeností a pohledu na věc, tak si troufnu tvrdit, že vědci mají i nemají pravdu. Že je klidně možný, že 77% lidí v Česku na nuda pláži nikdy nebylo. To číslo může být i vyšší. Ale myslím si, že bullshit je, že o tom 77% lidí v Česku tajně sní. Díky moc za to, že jste i dneska byli součástí. No a zítra je středa, takže zítra pravda nebo bullshit nebude. Zítra nás čeká ruleta dvojsmyslů. Třeba na té nuda pláži zůstaneme.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport.
6: Zážitkový doprovodný program.
5: A 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy.
5: Totální nasazení. A David Kraus.
6: A Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival.
6: Mirotické setkání, loutek a hudby.
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
8: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
7: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio, 14 hodin, 34 minuty, aktuální čas, s vámi Jirka Plnář a je to tady. Na Moravě poprvé v historii naměřili 40 stupňů Celsia. Dneska ve 12 hodin, když nám začínaly srdcovky a já jsem vám poprvé dneska přál příjemný den, tak jsem říkal, že je to ten den, kdy můžou padat další tropické rekordy a že to může být s tou čtyřkou na začátku. No a je to tady. Je to tady na Moravě, druhý den za sebou byl překonán absolutní historický teplotní rekord a poprvé se na Moravě dnes dostala teplota nad hodnotu 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo ve Strážnici 40,3 stupně. Takže Strážnice, rest in peace, RIP, odpočívejte v pokoji, to je to strašný. Zítra bude líp. Jo, tak snad vás osvěží dneska od 15 hodin také humor naší odpolední show. Teď David Koller.

0: Leony s hitem Don't Worry, tedy žádný starosti. Záměrně jsem hrál tenhle hit, protože pokud máte pocit, že to vedro už nejde vydržet, tak buďte v klidu, nebojte se, přežijete to, bude líp. Čeká nás nějaké ochlazení a budeme ještě s láskou možná vzpomínat na tahle vedra, protože blíží se i nějaké jako šílený bouřky a tak podobně. Samozřejmě bouřky z vedra a i studená fronta. Takže já vím, že teď to zní zvláštně, hrozně, divně, ale jak říkám, buďme za tohle počasí vlastně dneska tak trošku rádi. Ona si ta příroda s tím samozřejmě poradí sama. Jenom pozor na jakýkoliv otevřený oheň. Pokud půjdete se schladit někam do lesa na procházku, tak jsou zakázané dokonce nejenom rozdělávání ohňů, ale nesmí se ani kouřit v lesích a tak podobně, takže opravdu bacha na to. Bacha na to. A já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Mirka Belnář, zítra zase s vámi budu od 12 hodin tady na Hit Rádiu, ve 12 srdcovky, ve 13 spousta hitů a ve 14 hodin vás čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak se smějte, přežijte to a za chvíli do 15. hodiny ještě například tahle diskotéková verze Hit in my head. A hned po ní ještě Five a Queeni, pak zprávy a pak si to tady převezme odpolední show Hit Rádia.
1: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej,
3: hej,
2: kamarádi.
4: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4, jsme smluvní partneři všech pojišťoven, www.euautoservis.cz.
5: Hit Radio, Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
1: Krásné odpoledne, faktoráci. Po 15. hodině Jana, Martin a Pavel.
2: Hezké odpoledne vám všem. Horko je snad úplně všude a my vás ochladíme.
1: V Budvar aréně předpokládám je chládek.
2: Ano, pochopitelně my vás vezmeme k ledu, protože HC Motor České Budějovice startuje svoji přípravu.
1: A přidáme i spoustu zajímavých informací.
2: A budeme tady všichni na ledění skvěle.
3: Zlepši si náladu.
0: Hitrá.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči aktuálně bacha v Budějcích na Pekárenské mezi IGI, jak je ten mostík, nebo co to je, ten tunel tam, tak tam je porouchané vozidlo, dá se to objíždět s velkou opatrností protisměrem a opatrně i v Lomnici nad Lužnicí na náměstí 5. května, tam se ťukly dva osobáky. Šťastnou cestu přejeme a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 15 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Další nebeská podívaná se blíží. Meteorický roj Perseid vyvrcholí v noci ze 12. na 13. srpna. Letos se mají být podmínky k pozorování mimořádně dobré, měsíc oblohu téměř neosvítí. Na tmavém místě daleko od měst, tak můžeme zahlédnout až desítky padajících hvězd za hodinu. Komentované pozorování chystají třeba už teď o víkendu v Borotíně. Na jihu Čech i včera padaly teplotní rekordy. Nové maximum zaznamenalo 9 z 20 stanic. Nejtepleji bylo v Budějcích 37,2 stupně. V Byňově naměřili o desetinu méně a v Třeboni 36,7. Dneska má být až o 2 stupně tepleji a během odpoledne se můžou místy objevit bouřky. Kupujete elektrokoloběžku, radši si předem ověřte, jestli už podle parametrů nejde o elektrický motocykl. Policisté ve Strakonicích zastavili muže, který jel po chodníku na stroji bez registrační značky a povinného ručení. Neměl helmu a nadýchal téměř přes půl promile. U silnějších strojů přitom potřebujete řidičák, registraci i pojištění. Proto si při nákupu vyžádejte technické údaje a COC list. A fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 8 večer Lyon. Ten ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezóny francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Ještě počasí, dneska na jihu přehenky a bouřky, prý jen ojedinělé při zvětšené oblačnosti, zítra už ale budou četnější. Předpověď na středu hlásí na startu dne polojasno, později spíš oblačno a srážky postupně na celém území našeho regionu. Místy můžou dorazit i silné bouřky a krupobytí. Teploměry se zastaví na 37 stupních.
1: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, faktoráci, s Pavlem i Jana a Martin.
10: Hezké odpoledne vám všem. Prázdniny, ty jsou asi nejvíc pro děti.
3: Tak se zamyslete, dokolika by tak děti měly lítat venku.
0: Nebo jak to mají vaše děti? Budeme to s vámi probírat kvůli jedné kauze, která se tady řeší v Budějcích, tak si počkejte na podrobnosti. Předtím si dáme YouTube a taky Báru Polákovou.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, krásné hudební pozdravení za námi a teď téma pro vás. Dokolika mají děti dovádět venku?
1: My se na to ptáme taky proto, že tady v Budějovicích máme kauzu jednoho dětského hřiště, který je u základní školy Máj. Tam si totiž lidi z těch přilehlých domů stěžují na hluk, který je z toho hřiště.
0: A v kolik se má teda zavírat?
1: Teď se právě přišlo s tím, že by se mělo v 6 hodin to hřiště uzavírat.
0: Takže lidi na Máji chodí spát v 6, jo?
1: No v 6:30. Ještě osprchovat, vyčurat.
0: Je pravda, že já jsem viděla nějakou anketu na Drbně a tam to bylo prakticky půl na půl, hlasovalo tam 5000 lidí. A proto se ptáme i vám, je v 6 večer brzy na zavření dětského hřiště? Do kolika by podle vás děti měly být venku?
1: Dejte nám vědět na náš WhatsApp a může to být třeba i spojený s tím, jestli je rozdíl mít nebo být na hřišti hluk malých dětí a nebo třeba, když tam budou potom usedávat na lavičky nějaký teenagery.
0: Hele, pro mě je to složitý. Vzpomeň si na to, když jsme byli malí, ne? To jsme chodili domů, když se rozsvítila první lampa.
1: To bylo jednoduchý.
0: Jak to máte vy, faktoráci? Zavzpomínejte. V kolik hodin jste museli chodit domů vy? Jano, už je tma! Náš WhatsApp má číslo 724 883 596. Klidně pošlete i hlasovku.

0: 15.20, jste s Hitrádiem Faktor a my jsme se vás před chvílí ptali, kolik by měly chodit děti domů zvenka, protože v Budějcích se řeší hluk u dětského hřiště, které kvůli tomu zavírají už v 18 hodin.
1: A my moc děkujeme, protože jste se zapojili na náš WhatsApp, jste nám napsali a například Zuzka píše, že děti mají být venku, ne doma na tabletu a zavřít hřiště v 6 je úplně proti zdravému rozumu.
0: No, Petr to cítí trošku jinak, chápu lidi, co bydlí hned vedle, dětský křik je roztomilej asi prvních 20 minut.
1: Hele, a tady je úplně stejný názor, jako jsi měla i ty. My jsme jako děti chodili domů, až když se rozsvítily lampy a taky jsme přežili.
0: No ale Honza, ten zase napsal, a to je k diskuzi, v 6 zavřít hřiště, ale sekačka může řvát v sobotu od 7 ráno, to mi hlava nebere.
1: A má pravdu.
0: Je to tak.
1: Má pravdu.
0: Možná, kdybychom byli tolerantní.
1: I já bych taky potřeboval třeba, aby mý sousedi byli tolerantní, protože já právě s tou sekačkou třeba můžu výjíždět buď brzo ráno, i když to většinou bývá rosa, nebo pozdě večer.
0: No, tak ty seš taky dobrý soused, opravdu.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
6: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor, úterý odpoledne, dneska je den vína, takže otázka, na kterou si odpověste sami pro sebe a Martin odpoví na hlas, pivo nebo víno?
1: No pivo, a navíc pozor, když je v akci, hele, tak je nenahraditelný.
0: Martin mě tady informoval o článku už několikrát, že lidé nakupují pivo pouze v akci a vytáhl spoustu zajímavých čísel, tak no, to prosím tě řekni všem.
1: Ano, ono totiž, když si to porovnáme třeba dobu před 10 lety, kdy my jsme zrovna spolu nějak končili to vysílání raní a současnou, tak oproti té době před 10 lety je v současný o 250% víc akcí na pivo. To znamená, že lidi už si nekoupují pivo za normální cenu, ale jenom v akci.
0: Otázka je, jaká cena je vlastně normální v tu chvíli, protože mně se kolikrát zdá, že jsou ty ceny trošku vyšroubované, aby to pak mohli dát za normální cenu a je to v akci.
1: I to se může stát, ale ten pocit, když si přineseš domů tý basu 12 za cenu 10, no, tak za ten pocit to stojí.
0: To je samozřejmě k nezaplacení, je pravda, že já si taky kupuju proseko, zejména v akci, že jo?
1: Ano, ale ještě, aby jsem se vrátil k tomu, co ty si říkala, my jsme se o tom bavili i včera,
0: 4.
1: srpence je svátek vína, tak všechno nej a na zdraví.

0: 15.41, ladíte Hit Radio Faktor. Dívám se na teploměr v centru Budějic 37 stupňů. Myslím si, že na mnoha místech u vás je ještě teplejc, jo? To není soutěž, ale přece jenom, jestli jste někde na vsi, určitě je to tam o něco příjemnější než v rozpáleném betonovém městě.
1: Aby ta vedra, která jsou ve městě, byla alespoň trošku žitelná, tak vyjíždějí do ulic kropící vozy a to je hrozně fajn a dětem se to hrozně líbí. Je
0: ale
1: to paráda.
0: Teď je to ještě lepší, protože jim začali pomáhat hasiči. Viděla jsem to jenom na Facebooku zatím, ale oni postaví na nějaký frekventovaný místo, třeba na náměstí, velkoobjemovou cisternu, která ten prostor kolem postříkává tou vodou.
1: Roztočí se to.
0: Takže tam můžete vzít taky děti. Uvidí hasiče, osprchujou se, večer máte klid od nich.
1: Sprcháč sebou, ručníky taky. Ale co je důležitý a docela zajímavý, víš, kolik té vody tam oni vycákají za den? 80 až 100 tisíc litrů.
0: To je hodně, já to je hodně si to hodně nedovedu představit, ale kdybych to měla ve víně, tak vím, že by to bylo docela dost.
2: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
3: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
2: Stand-up, balet, timbersport,
3: zážitkový doprovodný program
2: a 7 skvělých koncertů.
3: Hlavní hvězdy,
2: totální nasazení a David Kraus
3: a Gypsy Brothers.
2: Přijďte na festival
3: Mirotické setkání, loutek a hudby
2: 14. a 15. srpna. mirotickesetkani.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: J-Lo!

0: 10 minut před čtvrtou na Hitradiu Faktor Shakira a Zoo. I na silnicích je to někdy jako v Zoo.
1: No a pozor, už za chvíli budou zprávy a Pavel nám prozradil, co v nich bude.
0: Že tam probíhá policejní akce, aby právě zvířata byla odchycena včas, jo?
1: Takže pozor, kdy a kde se dozvíte za chvíli ve zprávách.
0: Předtím si dáme Linkiny a taky Buddy Rockers, I Like The Way.

0: Barera Krls na Hit Radio Faktor budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Čerstvou informaci máme od vás, od Strakonic.
1: Jo, Faktora, ty všichni, co jedete z Podňan přes Drahonice na Strakonice, tak hned za kopcem v horizontu je Škodovka ve Struze, ještě u toho nic není. Jo, tak jeďte tam opatrně, abyste tam ještě dělali nějaký větší karambol. Tak čau.
0: Díky moc, přejeme šťastný dojezd domů. Pozor i na silnici 409 u Plané nad Lužnicí. Tam je pro změnu na vozovce rozlitý olej. Na silnici 20 u Sedlice padl strom. Je to tam aktuálně neprůjezdné, ale policie píše, že nějakých 10 minut. Je to u odbočky na Radomyšl za železničním přejezdem. A pozor i na silnici 105 u Týna, přesněji u Koloděj. Tam havaroval traktor s vlekem a na vozovce jsou balíky se slámou. Dávejte pozor, prosím vás, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
7: Baru, ty jsi hlavička.
6: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air,
12: online
11: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Nejen tento týden pozor na rychlost a že do neděle běží po celé Evropě policejní akce Speed, zaměřená na dodržování povolené rychlosti. Hlídky budou měřit hlavně na vytipovaných rizikových úsecích a kontroly jsou rozložené do celého týdne. Na radar tak můžeme narazit prakticky kdykoliv. A na silnicích zůstane řidiči mířící k pískovnám tušky by měli sledovat nové značky. Přes léto tu nově platí maximálně 50 a od půlnoci do 5 ráno taky rozsáhlý zákaz stání, který má omezit hlavně nocování karavanů a divoké kempování. Opatření reaguje na přeplněné okolí pískoven, kde se mezi auty pohybuje stále víc chodců i cyklistů. Joey a Chandler se po krátké pauze vrací do návštěvnického programu Táborské zoo. Oblíbení barybalové se v sobotu znovu ukážou při speciálním setkání s ošetřovateli, kteří přiblíží zajímavosti z jejich života. Součástí bude i komentované krmení a návštěvníci se dozví, co mají medvědí kamarádi nejradši. Program začíná ve 13 hodin. A Tereza Valentová prohrála na úvod tenisového turnaje v Torontu s Američankou Taylor Townsendovou 4-6, 5-7. Deblovou partnerku Kateřiny Siňakové čeká ve druhém kole další česká soupeřka. Utká se s 21. nasazenou Marií Bouskovou. Ani dneska žádné výrazné ochlazení nečekáme a vlna veder má pokračovat taky zítra. Na jihu naměříme až 37. Během středečního odpoledne ale dorazí přehánky a místy i silné bouřky, tak hlavně opatrně.
11: Hit Radio Faktor.
0: 4 minuty po čtvrté, Jana a Martin taky zdraví.
14: Hezké odpoledne, chcete mít dobré ráno?
0: Ano.
14: Musíte začínat už večer.
0: A proč nám to říkáš odpoledne?
14: No protože, aby si to mohla nachytat. přichystat, aby to zítřejší ráno bylo fajné.
0: Připravili jsme si pro vás seznam návyků, které změní váš den, a prozradíme vám je všechny už za chvíli. Teď ale Damiano David.

0: Přesně takhle se cítím v tomhle počasí. Jste na Hit Radio Faktor, ale my vám zlepšíme váš den, zlepšíme vám dokonce i zítřek, protože, jak už Martin říkal, šťastné ráno začíná večer.
1: A my pro vás máme hned několik návyků, který byste si měli dostat pod kůži a chovat se podle toho každý večer, abyste potom každý druhý den mohli říct díky za dobré ráno.
0: Tak začni.
1: No dobře, takže třeba večerní procházka. Jo.
0: A to zlepší náladu, já většinou se zatoulám do hospody a pak jsem úplně v klidu.
1: No jasně, odcházíš s tou lepší náladou a pak je to zase procházka domů, že? Takže to máš rozdělený na dvě části, to je v pohodě.
0: Máme vypínat obrazovky, ale to víme, že nemáme koukat do telefonu, ale kdo z vás to nedělá, prosím vás, jo?
1: No, já to třeba dětem zakazuju, že jo?
0: No tak děte, počkej, tak dětem to zakazujeme, ale pak já to dělám, že jo?
1: Já to nedělám, já to nemůžu, nebo neříkej to.
0: Jo, tak.
1: Hele, další je prej teplá koupel nebo sprcha před spaním, že má údajně pozitivní vliv na náladu, spánek a kardiovaskulární systém.
0: Tak pokud mluvíš o vás mužích, tak má dobrý vliv i na náladu ženy, protože když si jdeš lehnout a voníš,
1: myslím,
0: tak je to mnohem lepší.
1: Není dobrý být čuníkem.
0: To je zvlášť, když něco chceš potom. Ještě mě tam zaujalo, že se máte zamyslet nad uplynulým dnem.
1: To je být vděčná.
0: Určitě. A proveďte si sken těla.
1: Vlastního nebo?
0: Hele,
1: třeba... Skenuj. Co děláš? Skenuju. Aby

0: Dvě minuty po čtvrt na pět jste s Hitrádiem Faktor a já mám teď v hlavě jednu jedinou myšlenku. Možná vám taky nasadím brouka. Zavřela jsem si okna?
1: A proč?
0: Protože vydali meteorologové úplně čerstvou výstrahu před velice silnýma bouřkama.
1: A ty mají přijít kdy?
0: Výstraha platí od 15 hodin, končí v 8 a pokud to přijde, tak to přijde od Šumavy. Ta výstraha platí pro celý jižní Čechy, pro skoro jižní Čechy, spíš pro tu severnější část a můžou padat zase kroupy, přívaláky a vítr o rychlosti 100 km v hodině.
1: No, takže dobrá. My, co bydlíme v těch podkrovích, a ono to je jedno, asi ty přívalové deště půjdou i do normálního okna, takže zavřít okna. A pokud budete na silnicích, tak si taky dávejte pozor.
0: Zavřít okna, kolego, jak to mám asi udělat?
1: No teď už nějak, děvče.
0: No tak já aspoň zavřu hubu, no.
2: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je

0: Hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: 3 minuty před 4:30. Eva Farná na Hitrádiu Faktor.
1: Kam vyrazit?
2: No a my pro vás máme hned dvě pozvánky. I můžu začít, protože my už máme dávno naplánováno s dětma, že v neděli vyrazíme do Zlatý koruny. Tam je ta pohádková Zlatá koruna.
0: Nebyla jsem tam ještě.
2: No, my taky zatím ještě ne, takže to bude poprvé, ale od 4 hodin v neděli tam bude Fimfárum. Tu pohádku od Vericha mám hrozně moc rád. A pozor, kdyby náhodou pršelo, když to nakousla před chvílí, že meteorologové vydali tu výstrahu, tak pohádka se přesune do vnitřních prostor kláštera, takže plán je jasný.
0: Já usnu taky hned zítra, kdy bude na střeše Budějc vařit můj kamarád a taky skvělej známý televizní kuchař z pořadu Kluci v akci Petr Šíma. Připraví speciální menu, přidá historky ze zákulisí natáčení, podepíše vám kuchař.

0: A navíc veškerý výtěžek z občerstvení poputuje na pomoc malé nemocné Deborce.
1: No hele, kdybyste chtěli těch tipů víc, koukněte na náš web, máme jich tam hodně moc.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hit Rádiu Faktor Víkend, nádherný song, mám ho strašně moc ráda. Už jenom proto, že se jmenuje Víkend ten člověk, že jo, kdo by neměl rád víkend, ale teď pro vás budeme mít důvod, proč se těšit už na zítřek, zvlášť pokud máte rádi sport.
1: A pokud se budete chtít trošku schladit, vezmeme vás do Budvar Arény. Mnozí sportovní a hlavně hokejoví fanoušci a příznivci se nemůžou dočkat startu extraligy, ale vždycky o prázdninách Banez Motor Budějovice má nějaký přípravný zápasy a právě už zítra bude ten první. Od 17:30 přijede Tábor a pak pro vás budeme mít pozvánku ještě na pozítří, to přijede Jihlava a ve stejný čas. Takže a ty by si mohla vyrazit taky.
0: Proč?
1: No, protože to bude trošičku i holčičí.
0: Já jsem o tom už mluvila dopoledne, takže to vím, hokejisté nastoupí v růžových dresech, tak to
1: bude...
0: Ale rozhodně nebudu jako roztomilý. Jo, to
1: tvrdoučká hra.
0: Ne, je to jenom kvůli tomu. A to se mi strašně líbí, že oni tím chtějí vyjádřit hold ženám, které za tím hokejem taky stojí, ale nehrajou, že jo? Ale kdo to pere? Ty jsi hrál hokej.
1: No jasně.
0: Takže víš, jak smrdí ty hokejový hadry.
1: Hlavně ty rukavice smrdí, ale pochopitelně. Chlapi jsou to tvrdí, ale umí myslet i na holky.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej, kamarádi.
5: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: počasí. Musím říct, že mě to, tohle téma přestává už docela bavit, ale bavit se o němu musíme, protože děláme na Hit Radio Faktor, že jo? Kdybychom tady jenom mrkali, tak je vám to docela k ničemu.
1: Ale já tohle počasí mám rád, všichni to o mě ví, že takovýhle vedra miluju. Ale pozor, dneska prej už padly rekordy pro ten dnešní den na všech měřících stanicích v Česku.
0: Koukala jsem, že úplně nejtepleji bylo na jižní Moravě, ve Strážnici asi 41 stupňů, ale zajímalo by mě, jak je to na Šumavě, protože tam často padají ty záporné teplotní rekordy, třeba na Kvildě, na těch Slatích a tak, tak tam by se dalo třeba schladit teď,
1: no,
0: ne?
1: No, moc ne, koukám na to, hele, data z té meteorologické stanice Rokycká Slať, tak teď přesně 15.30, 29,7, v 15.20 tam bylo 30, no prostě tam mají třicítky už zhruba od 2 hodin nebo od odpoledne.
0: A přitom mývají minus třicítky většinou, že jo, to je teda svět, tak faktoráci, hlavně opatrně a držte se. We-

0: Zara Larsson na Hit Radio Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že by to mělo být docela dobré. Obě nehody, o kterých jsme mluvili před hodinou, by měly být odstraněny. Jedna byla u Koloděj nad Lužnicí, kde se vysypaly balíky slámy z traktoru, a druhá u Nahořan u Strakonic, kde se ťukly dva osobáky. Díváme se ale na radar, vypadá to, že některé oblasti jižních Čech už zasáhly bouřky, tak tam samozřejmě opatrně. Platí to všude. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Safari Resort Hluboká u Borovan.
3: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
2: Safari Resort CZ.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Máme 17 hodin, hezké odpoledne. U krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra Babiše k jednání o navýšení platů pro příští rok. Ministerského předsedu žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Na sídlišti Míru ve Volarech roste nové dětské hřiště. Nahradí starý dosluhující areál a nabídne třeba lanovou dráhu, zapuštěnou trampolínu, houpačky, prolézačky i lavičky pro rodiče. Město za něj zaplatí téměř 2,5 milionu korun a zároveň tím dokončí revitalizaci celého sídliště. Dětem by se mělo otevřít už během první půlky srpna. To v Českokrumlovské Jelení zahradě. Už přejdeme přes Polečnici po nové lávce. Bezmála 630 metrů dlouhá stavba propojila pěší cesty a zpřístupnila další část oblíbeného místa. Projekt vyšel na více jak 5,5 milionu, více než polovinu ale pokryly dotace kraje a ministerstva. Město tak dokončilo plán, který vznikl už před více než 10 lety. A tenista Vít Kopřiva postoupil na Masters v Montrealu do druhého kola. V tom ho čeká české derby s osmým nasazeným Jiřím Lehečkou. V původním duelu, který byl kvůli dešti několikrát odložen a přerušen, vyhrál 2x6-4 nad domácím držitelem divoké karty Alexisem Galarnoem. Večera v noci na jihu převážně polojasno a nejnižší teploty vysoko mezi 18 a 21 stupni. Zítra na startu dne ještě azurom postupně mají dorazit mraky a ve středu na odpoledne čekáme i přehánky a bouřky, a to na většině území našeho regionu. Stupnice teploměrů se opět dostanou i na 37 ve Stínu.
7: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne všem, Jana, Martin a Pavel. Já jsem vysílal ale teda už dopoledne a hledali jste lístky na Marka Ztraceného.
10: A pozor, mě vás právě na koncert, ten koncert koncertů na Letné, pozveme už za chvilku.
0: Podíváme se, jaké jsou tam zajímavosti, a ještě jednou gratuluju Pavlovi, který si ty lístky našel a s manželkou tam vyrazí úplně zadarmo.

0: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají 3 dny.
1: Já jsem Stračený, tak...

život prosevracím si ty. Jediný důvod, proč se vracím, jsme my, taháš mi zpátky k zemi. Jediný důvod, proč se vracím, si ty.

0: Tak tenhle potlesk si Marek Ztracený zažil v Edenu, ale myslím si, že na Letenské pláni, kde bude vystupovat v pátek, bude ještě větší. My se o tom na Hit Radio Faktor bavíme poměrně často, protože Marek je náš kamarád a hlavně pořádá něco opravdu strašně velkýho.
1: Ano, bude to koncert koncertů. Bude koncertovat, jak říkala Jana, v pátek. Už tam vystupovaly takové legendy, jako třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones.
0: A Eláni tam taky byli. Ale ten Michael Jackson, to už je dávno hrozně to. Já jsem nebyla ještě dospělá, to jsem byla na Gimplu.
1: No, bylo to 7. září 1996, to znamená, že před 30 lety a Marek tam bude 7. srpna 2026.
0: Myslíš, že to je nějaký znamení?
1: Určitě to je znamení. Bude tam spoustu lidí. Markovi se podařilo už 3x po sobě vyprodat Eden. Dohromady tenkrát přišlo asi 100 000 lidí.
0: Já přemýšlím, vždycky si říkám, kolik jich přijde tam v pátek, protože oni to nebudou úplně naplňovat, aby prej věděl úplně každý. Někdo to bude mít i s výhledem na hrad, ale 100 000 lidí v Edenu, Stouni ty tam měli 80 000, Michael Jackson 120.
1: Takže by trumfnul Michaela?
0: To nejde, počkej, to zase to... jako, počkej, to...
1: Já myslel v návštěvnosti.
0: Jo, takhle, jako... já myslel ve zpěvu.
1: Ne, v návštěvnosti, a mě by taky zajímalo, kdo to bude počítat, ale asi vím, budou počítat nohy, pak to vydělí dvěma.
0: A máme výsledek.

0: Pardon, já jsem tady si hůčela. Hezké odpoledne, jsme rádi, že jste s Hitrádiem Faktor a teď pro vás máme příběh, který napsal sám život.
1: Jsou dva. Muž, zhruba 60 let, žena 53 let, potkali se v jedním práci, začali si spolu povídat a komunikovali a bylo to lepší a lepší a lepší, až... Ne, nebyla svatba. Nech toho, ty si na... Ta měla najednou jiskry v očích, ne. Najednou zjistili, že jsou sourozenci.
0: No tak snad to zjistili...
1: Včas.
0: Včas.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Jsou hity, který se prostě neoposlouchají a k létu patří Labuš a Be My Lover na Hitrádiu Faktor. K létu patří i cestování, ale já jsem se tady vrátila z dovolený a docela se mi protočily panenky u pumpy, protože se tady hrozně zdražily zase pohonné hmoty. No.
1: Zdražily, ale my pro vás máme jedno východisko. Stačí, když v pátek budete posílat, budete poslouchat naše rádio.
0: Budete posílat práci dozadu.
1: Ano, někam k šípku, ale než vyrazíte, prostě budete poslouchat a vy si můžete u nás třeba na ten výlet, kam v pátek nebo o víkendu budete vyrážet, vydělat.
0: My soutěžíme celé léto, každé páteční odpoledne s Jirkou Pelnářem, tedy mezi 12 a 15 o nabité tankarty Easy do sítě čerpacích stanic Orlen až za 10 000 korun. Proč až?
1: No, protože je celkem 10 otázek. Každá otázka, respektive správně zodpovězená, má hodnotu 1000 korun. Když tedy 10krát správně odpovíte, máte až 10 000 na natankování.
0: A odpověďmi jsou čísla. Já jsem to ze začátku vůbec nemohla pochopit, pak už mi to Martin vysvětlil, ale rozhodli jsme se, že vám uděláme takový příklad, abyste věděli, jestli jste ještě neslyšeli.
1: Pro vás to je čísla od 1 do 10. Pro nás, aby

0: Abychom to lépe pochopili, čísla od 1 do 5. Ano, Jano?
1: Ano.
0: Tak, mám pro tebe otázku. Tvá odpověď je 1 až 5. Kolik stříků vypiješ za odpoledne u sebe doma na terase?
1: 5.
0: Správně, máš 1000 korun, člověče. Hele, ještě 1 pro jistotu. Když se rozhodneš, že doma uklidíš a umyješ nádobí, kolik vteřin ti trvá to rozhodnutí přehodnotit?
1: 1.
0: Ha! Máš 2?
1: Výborně.
0: No vidíš. Tak takhle, kdyby ti to šlo v pátek, hele, máš plnou nádrž.
1: A můžu taky si dát nějaký otázky?
0: Klidně.
1: Když ti řeknu, polib zadek kosum.
0: Ale to bylo vodění do 5. Tak
1: ale
0: 6.
1: Já jsem si udělala tu druhou skupinu.
0: 8?
1: 8, ne.
0: 8.
1: A vypadáš jako medvěd.
0: 9. Tak mám taky 2.
1: Výborně.
0: Ale počkej, jako medvěd vypadáme.
1: Ne, to jsem jen tak chtěla, aby se to rýmovalo. Prosím vás, podívejte se na náš web, tam máte podrobnosti a co je důležitý. Nepřijdete zkrátka, protože Orlen má právě teď velké letní slevy. Když tankujete efektu, tak je to se slevou 1 koruna na litr a prémiová verva se slevou 2 koruny na litr. Musíte mít aplikaci, to je na každý pondělí, ale když máte tu tankkartu, tak je to každý den.
0: A pozor, ve Stop Café na vás čekají osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na to.
1: Už je to všechno, Horste?
0: No, mám hlad.

0: rádiu Faktor, Dermot Kennedy a Kiss Me. Za 5 minut bude 5:45, takže i my vám pošleme polibek na rozloučenou.
1: Doufejme, že to nebude polibek smrti, ale my se opravdu s vámi teď rozloučíme, ale jenom proto, abychom se mohli zase zítra v 15 hodin přivítat. A pozor, zítra je Národní den spodního prádla.
0: Já když jsem se dívala na předpověď počasí, tak bych hlasovala teda spíš pro Národní den bez spodního prádla.
1: Jak chceš.
0: Ale chceš. Můžu si to slavit, jak chci ten den, ne?
1: No, samozřejmě.
0: Je taky Národní den ústřic, to bych si dala ústřičku, ale v tomhle vedru to je možná trošku ostrach, no.
1: Ale pozor, je i bude Národní den kuskusu a to jste možná věděli někteří, že kuskus je zapsaný na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
0: Jako Krumlov?
1: Jako Krumlov, no, se to spolu je. Krumlov a kuskus. Napřed je Krumlov a pak je kuskus.
0: A můžeš si dát kus od Krumlova.
1: Kousek.
0: No, radši už to ukončíme, tuhle produkci. Faktoráci, mějte se nádherně. Já zítra zase v 9, protože Matyáš nás provokuje z bezahradního bazénku.
1: A já zase v 15.
0: A my tady budeme společně v 15 hodin. No a za chviličku třeba Ray Dalton a teď taky Pink a Try.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, ještě pár hodin počítejme s komplikacemi v tunelu Pohůrka na D3, probíhá tu pravidelná údržba a jezdí se jedním tubusem v obou směrech, práce by tu měly skončit v 10 večer. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Smogová situace je vyhlášena v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli pobyt venku, zejména v odpoledních hodinách, a zdržet se zvýšené fyzické zátěže. V Česku platí také výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Na místo letí vrtulník Black Hawk s bambivakem, který předtím pomáhal s požárem na Šumavě. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný. Obce dostanou peníze na údržbu malých vodních nádrží. Ministerstvo zemědělství na to vyčlenilo 300 milionů korun. Za dotace obce postaví nebo opraví hráze, břehy, výpustné objekty nebo odstraní usazeniny. Žádosti bude možné podávat od 7. září do 7. října. V katedrále svatého Patrika v Dublinu proběhl pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda. Na smutečním obřadu vystoupili jeho hudební kolegové z kapely The Frames. Společně s Markétou Irglovou zaspíval Eddie Vedder, frontman kapely Pearl Jam. Rozloučit se přišli také Bono a The Edge z U2. Živý přenos na internetu sledovalo více než 40 000 diváků.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Oblačno, místy polojasno, z počátku noci ještě v Čechách doznívání přehánek a bouřek. K ránu se na západě a severozápadě opět pak objeví. Noční teploty 24 až 19 stupňů, zítra pak polojasno, postupně zataženo. Přehánky nebo bouřky ojediněle silné a nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku opět až 40.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě taky to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste se ještě nerozpustili a že na to máte sílu a energii, co? Shania Twain, Kaching, právě teď.

Prince Ital Joe a Marky Mark v éteru Hit Rádia, hezký večer. A už by to asi s těmi rekordy stačilo, co? No já myslím, že určitě minimálně s těmi teplotními by to asi už mohlo takhle stát dobrý, dali jsme si nějaký rekordy letos, pojďme se vrátit k normálním teplotám, co? Takový 25 až 28, co? Pohodička, léto, ne? Zdravíme na Moravu i do Plzně, respektive k Plzni, kde dnes opravdu padaly opět rekordy přes 40 stupňů. Jste opálený? Já doufám, že ne, že jste zůstali někde, kde se dá normálně fungovat. Obecně všichni se asi cítíme trošku přehřátí, trošku ty hlavy moc nefungujou, tak se nepřepínejte, jo? Nic nevymýšlejte, nic pravděpodobně tak moc nespěchá. Naopak, pojďme společně trošku zvolnit, jo? Kor takhle na večer, třeba ty teploty spadnou aspoň na těch 20 tým právě teď.

0: To je prostě doják. No, kdy jste naposledy viděli Titanic? Celine Dion, My Heart Will Go On. Neskutečný hlas tady v éteru Hit Rádia. Krásný večer, co? Tohle vás možná malinko schladilo. Představte si tu ledovou vodu tam tehdy, jo? Tak je vám zima? Nechali byste tam Lea tak jen tak v té vodě? Ne, co? Jo, Leo je rok od roku hezčí. Je to prostě tak. No nic, dámy a pánové, my už samozřejmě dávno víme, už proběhl experiment, že na ty dveře by se vešly oba. Zvládli by to, jo, takže Rose prostě nechtěla Lea zachránit. To je jedno, to už je daný. Klidně si to puste znova, můžete se tady v ten moment oprávněně rozčílit, protože oni by to zvládli společně. Jo, ale to nevadí, nebyla by to samozřejmě taková tragédie potom. Další hity nás samozřejmě čekají, budeme se dál nořit do 80., 90. a taky milénia. No a bude třeba tahle legenda. Ano, Bonnie Tyler, k tomu OMD, nebo seš už za chvilku.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Děčíně za 3 255 735 korun. Pozemek k bydlení ve Smržovce u Jablonce nad Nisou za 2 990 000. Byt 2+1 v Děčíně za 3 149 685 korun. Rodinný dům ve Ctětíně u Chrudimi za 999 000. A byt 3+1 v Jakartovicích u Opavy za 4 460 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

2002年、全世界が日本と韓国に注目します。

Gambare a seš v éteru Hit Radio, hezký večer. Hele, to je mi náhoda, jo. To si představte, dneska je den bílého vína. Ne. No, já jsem si to nevymyslela, prosím vás, to tak prostě je, jo. My ty pravidla neurčujeme, my svými maximálně můžeme leholince řídit, jo. A bílé víno, tak to se ideálně podává hodně chlazené, což nám v tomhle počasí určitě pomůže. Ne, že bychom měli pít alkohol, to bychom asi neměli, ale víte, jak to je, jo, taková troška na uklidnění nervů, jo, třeba. Protože pojďme si říct, že vědci tvrdí, že je zdravé na srdce bílé víno, jo. No a já si myslím, že je zdravé i pro třeba vaše okolí ve chvíli, kdy jste v nervech. Jo, protože když si trošku dáte, tak jim třeba nebudete chtít tolik ublížit. No, tak to můžete dneska oslavit, rozhodně vás nenutím, vím, že je teprve úterý, ale kdybyste chtěli, argument máte. A ten nejlepší soundtrack k tomu máte taky. Za chvilku Joy and Jet a teď jsou tu Erasure, Blue Savannah.

0: Kdo by nemiloval rock and roll a zvlášť v podání Joan Jett? Posloucháte Hit Radio 6:45. Přeju krásný večer. Řekla bych, teploty jdou dolů, ale pojďme si říct, že to není tak úplně pravda, takže můžeme si to minimálně velmi intenzivně přát. Pojďme si to všichni chvilku přát. No, třeba to vyjde. Budeme doufat. Co je jistota? To jsou další hity. Za chvilku třeba Košín, taky Zoo, už se blíží čas sluhů. A taky tahle pecka. Would I Lie to You a Charles a Eddie už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Varu, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Krásný večer, minuta po 19. hodině, doufám, že zvládáte. Ano, je teprve úterý, ale ty nejlepší hity, ty máme. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a právě teď, jeden naprosto legendární hlas. Tohle je Janet Jackson a Together Again.

Bon Jovi a Runaway v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Tak když se řekne vzít to hopem, jo, tak tady máme asi, dalo by se říct, úplnou definici toho. Jeden německý pár totiž teďkon to vzal opravdu hopem a stihli, prosím vás, svatbu i narození dítěte, a to během 90 minut. To je docela rekord, jo? Když si vezmete, jak člověk se stresuje, že jo, svatba dlouhá, někdy až 3 dny to trvá, že jo, neskutečný, no tak tady ne, prosím vás. Oni teda měli termín svatby 3 týdny před termínem porodu. Málo. Ano, je to tak, protože už během příprav na svatbu tak nevěsta začala cítit, že se něco asi děje. No, kontrakce během obřadu už byly natolik silné, že jim oddávající dala zkrácený obřad a jeli rovnou do nemocnice. Gratulujem, samozřejmě, všechno dopadlo dobře, což je super. Ale vidíte, jo, člověk to furt oddaluje a pak se to tady stihne za hodinku a půl, máte vystaráno. Nádhera. Teď ale zpomalíme. A to společně s Whitney Houston.

Tohle jsou Beyoncé a Jay-Z, Crazy in Love na Hit Radio. Krásný úterní večer, máme 7:45, doufám, že si užíváte hezký úterý, pokud to jde, ale jo, už to není pondělí, tak by to mělo být dobrý, jo. Navíc 4. srpna, všimáte si, jak to utíká, jo, už jenom opravdu chvilinka, jde se zpátky do školy, taky už nebude takový vedro, doufejme, jo. No, září za rohem, doufám, že už jste začali schánět školní pomůcky, já už je potkávám úplně všude třeba. Jo, bude to potřeba. Takový ty věci, co vaše dítě buď i hned ztratí, a nebo vůbec nikdy nepoužije. Já doufám, že vy si ale velmi, velmi užijete další hity. Čeká nás totiž Samantha Fox, Tom Petty nebo A-Teens.

Martins, Gimme, Gimme, Gimme, posloucháte Hit Radio. No a pozor, 12. srpna, přesně ve 14.15, něčeho se chyťte, ne teď, až toho 12. srpna, jo. Protože já nevím, jak moc věříte konspiračním teoriím, ale tahle je výborná, jo. Tahle, prosím vás, teorie tvrdí, že má právě 12. srpna ve 14.15 na 7 vteřin, 7 dlouhých vteřin, přestat fungovat gravitace. A lidi se na to těšejí, jo, jak je to povznese, budou vyhazovat věci do vzduchu, točit si to. Mhm. Takhle, blbý je, že to celý stojí na vymyšleném vyjádření z NASA. Jo, nikdy to nezaznělo doopravdy. Ale je skvělý, kolik lidí vlastně uvěřilo tomu, že se fyzikální zákony dají prostě vypnout. Jo, jakože, hele, co by ne, dneska je doba taková specifická. Dokonce jsou na Facebooku skupiny, respektive události na tohleto, a je tam přes 50 tisíc potvrzených účastníků. Já se strašně těším na ten moment, kdy prostě bude 14-16 a ty lidi budou tak sbírat ty střepy z té podlahy z těch věcí, co rozházeli do vzduchu. No nic, hele, uvidíme. 12. srpna, datum máme, jo? Necháme se překvapit. Nějaký jistoty přeci jenom ale máme. Teď gravitace určitě funguje a právě teď taky startují Elan a Láska moja.

0: Cliff Richard a jeho Dreamin'. Posloucháte Hit Radio 7:45. Přeju hezký večer, doufám, že oceníte, když vám řeknu, kolik je hodin, abyste ušetřili ten čas zadívání na hodiny. Jo, i vám můžu říct, jaký je počasí. Dobře, v každé části republiky úplně jiný. A ano, doufáme, že zítra přijde ten déšť, který nám slibují. Uvidíme, třeba dneska tady v Praze vůbec pršet nemělo a najednou z ničeho nic začalo pršet. Pršelo teda asi tak, jako když, já nevím, k čemu to přirovnat, jako když na někoho cáknete. Jo, tak nějak pršelo, takže žádná velká sláva, uvidíme, třeba to zítra konečně dorazí, snad to nedorazí třeba v pátek, že jo, Marka Straceného čeká ta velká letná, no uvidíme, budeme doufat, že to už bude příjemně, krásně a tak akorát, uvidíme, tak akorát, fantastický, to bude za chvilku tady. K vašemu lepšímu večeru, totiž Travis, Korona nebo Michael Jackson, tak nikam nechoďte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Osmá hodina je tu, přeju všem krásný večer, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď Technotronic a Get Up, jdeme na to.

the night.

your butt.

0: Dress Under the Boardwalk. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a jaký máte rodinný vztahy? Co takhle, pokud máte ex-manžely a ex-manželky, vycházíte spolu? To není samozřejmě vždycky jednoduchý a samozřejmý, jo. Ale Eros Ramazzotti tohle umí. Prosím vás, on je na dovolený. A ne s jednou, ale rovnou se dvouma svýma ex-manželkama. No a očividně si to užívá. Jo, jako tehle, to je fantastický. Pak, že to nejde. Takhle, asi je to něco snažší, když máte spoustu peněz, jako Eros má, že jo. Tak asi to tomu pomáhá, možná i proto s ním prostě jedou, je to v pohodě. Tak zkuste zavést taky, jestli chcete se svýma ex-partnerama vyrazit. Možná to nedoporučuju. Ne, ne, ať máte s tý dovolený opravdu dovolenou, to jeďte možná radši sami. Reddy Kirken a černý brejle právě teď.
1: Nosím černý brejle.

Shakespeare Sisters dohrávají na Hit Radio. My se spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia a taky se společně snažíme nerostat. Je to tak, navzájem si pomáháme, že jo? To je důležitý. No já tu mám tematicky jeden song, který se k tomu aktuálnímu období opravdu hodí. Vzpomeňte si na mě, až vám večer bude vedro. Ano, In the Heat of the Night, Sandra, k tomu Santana nebo Thompson Twins. Už za chvíli.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Thompson Twins v Eteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, jo. Řešili jsme tady před chvílí dovolenou. Tak znáte pravidlo 43 dnů?

možná ne. Možná jste to nikdy neslyšeli, tak asi vás to pobaví, jo? Protože podle vědců bychom měli mít dovolenou každých 43 dní. Já jenom to nechávám vyznít, zkuste si to představit, že byste fakt každých 43 dní si dali pohodu, jo? V opačném případě totiž údajně klesá psychická pohoda z návratu, přichází deprese, úzkost a další takovýhle skvělý věci, takže zaměstnavatelé by vlastně měli povinně nařizovat volno každých 6 týdnů, protože unavený zaměstnanec je pro firmu dražší než letenka. To je jasný, že jo? Blbý je samozřejmě, že těch 43 dnů, nevím úplně, kde na to vezmem. Nevím. Jako leda bychom začali krást a skončili bychom na velmi dlouhé dovolené v chládku. Jako v tomhle vedru by to asi bylo fajn, ale nestojí to za to. Oasis, Stop Crying Your Heart Out právě teď.

Maduar v éteru Hit Rádia. Krásné úterý, krásný večer všem, blíží se nám 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím, budu se těšit zase zítra přesně v 18.00. I zítra společně procestujeme časem za těm nejlepším z 80., 90. a milénia. Ale zase až zítra. No a docela třeba tohle. Kdybyste toho slunce měli málo, Milk and Sugar, Paula Abdul nebo Tina Turner už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj. Hit Radio. Hit Radio.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.